0: Babiš, Hormuz chce kontrolovat výhradně Írán a Lukáš Krpálek má bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
1: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne, ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupně prechádzají, aby se mohli ochladit. Josef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Judista Lukáš Krpálek se raduje z bronzu. Na Grand Prix v Číně získal třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se tedy po Česku objeví místy přehánky nebo bouřky, ty můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kolem 28 stupňů, jinak naměříme okolo 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve strážnici. Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů a Texas zavádí do povinné četby Bibli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho sobotní vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 desetin stupně totiž v neděli před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa mototů prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Postupně se v Česku objeví místy přehánky nebo bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší denní teploty pak na západě a severozápadě Čech okolo 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Υποθήκαμε.

Ian Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Administrum, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Delegaci na summit NATO povede Babiš. Hormuz chce kontrolovat výhradně Írán a Lukáš Krpálek má bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
2: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne. Ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupně prechádzají, aby se mohli ochladit. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Judista Lukáš Krpálek se raduje z bronzu. Na Grand Prix v Číně získal třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se tedy po Česku objeví místy přehánky nebo bouřky, ty můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kolem 28 stupňů, jinak naměříme okolo 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Brian Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve strážnici. Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů a Texas zavádí do povinné četby Bibli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho sobotní vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž v neděli před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa mototů prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Postupně se v Česku objeví místy přehánky nebo bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší denní teploty pak na západě a severozápadě Čech okolo 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rozum.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Máme hezký ráno a pěkně teplý, protože aktuálně ta teplota, to je hrozný, to je neskutečný, kolem 23, 25 stupňů. No, hezký vám ráno s Nightwish za chvilku, taky vohnoutem, taky pištem. Petr a Pavel slaví svátek a taky Salomea a Esmeralda. Je to tvoje.
1: Dobré ráno. Čeče, u nás na kopci 27 to ukazovalo.
0: Je to hrozný, je to prostě příšer.
1: Musím teda říct, že takový dvě noci v podkrovním bytě, no.
0: Je to žužo.
1: Člověk je trošku ulepenej, co si budem. Daniel Nekonečný by dnes měl narozeniny a Dogstar hrajou v Sasazu v Praze a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Macinka oznámí složení delegace do Ankary, Češi přestávají jezdit na dovolenou a záchranáři už se zapojili ve Venezuele.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ministr zahraničí Macinka dneska slibuje rozluštit hádanku o složení cesty na summit na to do Ankary. O definitivním složení delegace prý promluví pojednání vlády. Šéfem delegace ale podle něj zůstane premiér Babiš. Prezident přitom už dříve uvedl, že v čele delegace by měla být hlava státu. Zařadit hlavu státu do delegace uložil vládě předběžným opatřením ve středu ústavní soud. Vláda původně s účastí Pavla nepočítala. Stále více Čechů takzvaně zazdí dovolenou. Odpočinout si během léta neplánuje zhruba 30% lidí. Meziročně jde o nárůst o 5%. Manažer jedné z našich pojišťoven Vlastimil Divoký říká, že do zahraničí se na dovolenou chystá méně než polovina lidí.
3: Zbylých 32% ji stráví v České republice. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
1: Jde o podobná čísla jako loni. Tradičně se ve velkém chystáme do Chorvatska nebo do Itálie. Naši záchranáři už se zapojili ve Venezuele. Do terénu vyslali 3 různé průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Používají i dron. Větší část týmu záchranářů, kinologů i potřebného materiálu dorazila do hlavního města Caracasu včera odpoledne našeho času. Počet obětí nejničivějších zemětřesení, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, roste na skoro 1500. Pohřešuje se skoro 70 tisíc lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karviná míří do druhé fotbalové ligy. Klub totiž stahuje odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů do etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy, píše o tom eSport.cz. Slezané v pondělí figurovali v losu nové sezony nejvyšší soutěže, kterou nyní s největší pravděpodobností opustí. Karviná by zároveň měla opustit evropské poháry, co by vítěz MOL Cupu se kvalifikovala do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem měsíce. A 28. ledna zahrají v pražském Sasazu. Dnes je jasno až polojasno, ale od západu postupně přibývání oblačnosti, postupně i bouřky. A to třeba v Čechách i někdy kolem poledne nebo popolední. Maxima v Čechách do 30, na Moravě do 39.
0: V Davicích Evropská ve směru z centra na křižovatce se Šolinovou. Dvě osobní auta. Dvě osobní jsou na Pelhřimovsku v Pacově v Myslíkově ulici a na Třebíčsku Čechtína směrem od koutů u Třebíče. Havarovalo taky osobní auto.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
0: Tak vám hezky dáme ve 6 hodin na 3 minuty.

0: Army Song a Vohnout, 6 hodin 16 minut, ty teploty jsou fakt příšerný, 25 stupňů.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Ale zas nevím, při cestě do práce tady v Praze trošičku foukal vítr, tak snad se to dneska změní. Tady jsou Stoney.

0: Cut Back, to je další novinka od Marmozec.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A až po dopravě, protože tady mám nějaké informace. Dejvice, evropská z centra u křižovatky s Šolinovou, dvě osobní auta na Brněnsku, příjezd do Kuřimy ve směru od Čebína v Tišnovské ulici. Dvě osobní auta.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na Rádiu.

0: Čechách dneska na západě třeba 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě dokonce až 39. 6.28, jdeme na fotbal, za chvilku Cranberries.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Kanady na úvod playoff světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio. Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko-Maroko, znovu nastoupí 4. července v Houstonu. Jihoafrická republika, již ve skupině A remizovala s českou reprezentací 1-1, se tak loučí se šampionátem hned na úvod vyřazovací části. Připomenu, že na mundiálu zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů, což je historický úspěch tohoto kontinentu.

0: 6.36, Petr a Pavel slaví svátek, máme pondělí 29. června. Opět nás čekají poměrně vysoké teploty, bacha na to.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a teď pojďme k dopravě na vjezdu z Novopatské do ulice, tedy do tunelu Blanka směrem na Břevnov. Došlo k nehodě, takže počítejte s omezením a s kolonou od sjezdu z mostu Barikádníků. A zdržení s ranní špičkou bude narůstat. Na Brněnsku příjezd do Kuřimy v Tišnovské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut a ještě v Praze v Dejvicích Evropská ulice směr z centra u křižovatky se Šolinovou dvě osobní auta.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A rozebereme to počasí, aktuálně tedy teploty kolem 25-26 stupňů už. Dneska jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnost. Jinak teploty tedy, jak jsem říkal, na západě a severozápadě kolem 29, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě trošku víc, i ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Jinak tvář počasí se nám bude měnit, tedy jsou tady hlášeny nějaké přehaňky, no a na noc nějaké ochlazení, ale znáte to, Bůh ví, jestli to přijde.
2: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdeme za Jakubem, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Dopravní nehoda překáží na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem a za sjezdem na Čakovice. Očekávejte narůstající zdržení v koloně a to také v protisměru. Na cestě do centra města už se zdržíte kolem 20 minut. Na Liberecké a Holeševičkách ucpává se také Polotavská ve směru do Blanky před odbočkou na Bulovku. Pomalý provoz hlásí řidiči ze Štěrboholské spojky směr Jižní spojka a doprava vázne na Pražském okruhu u Barandova směr letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Čerstvá nehoda Cínovecká na úrovni Čakovic směrem na dálnici D8, osobní auto v levém jízdním pruhu, takže narůstá tam kolona. Bacha na to. Trasa z Vizovic do Zlína v Lípě, tady havarovala dvě osobní auta. A pak tady mám ještě poznatky z Brněnska, příjezd do Kuřimi od Čebína, Tišnovská dvě osobní a na Třebíčsku u Čechtína směrem od Koutů u Třebíče havarovalo taky osobní auto. Vyjeďte opatrně.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
13: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: A už jsme tady o tom mluvili, 5. července bude Tomáš Frede slavit a bude to na Korábu a vy můžete být u toho, pozor, dejte dneska ve vysílání, protože na tuhletu bandu, která tady bude kolem Imodia, jako třeba kapela Labe, Walkmans, Tom Artway, Panlinks a byt číslo 4, tam se můžete dostat i vy, dneska Tomáš bude soutěžit ještě o lupeny a ještě myslím, že zítra. Ale my pojďme dál, 7. hodina se blíží, je tu Pišto, má pro vás info, hezký ráno.
1: Dobré ráno. Honza Toužimský z Arakainu má dneska narozeniny, Dogstar hrajou večer v Sasazu v Praze v Holešovicích, jinak teploty venku přes 25 a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedro mění pivní návyky Čechů, Medveděv usnul při projevu Putina a Russell ovládl velkou cenu Rakouska. Západními Čechami večer prošly první bouřky. Dneska už začíná platit bouřková výstraha v celých Čechách a silné bouřky by se mohly objevit i na Moravě. Kromě toho jsme včera zažili největší pařák v historii měření. V Doksanech na Litoměřicku padla bez jedné desetiny 42. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
3: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
1: Ruskem hýbe nová aférka. Dmitrij Medveděv usnul při projevu Vladimíra Putina. Bývalý premiér a ex-prezident se do říše snů ponořil na sjezdu ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko zrovna ve chvíli, kdy mluvil ruský vůdce. Situace je mrzutá dvojnásob, protože Medveděv je šéfem Jednotného Ruska. Šlofika si dal Medveděv za dohledu kamer už po druhé. Spal totiž i během slavnostního zahájení zimních olympijských her v Soči před 12 lety.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu. Třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Five Finger Death Punch odpálí léto novým albem. 10. studiovka s názvem Legacy vyjde digitálně už 31. července a fyzicky 18. září. Podle kapelníka Zoltána Bátoryho je deska odrazem jejich 20-leté cesty plné bojů i vítězství. Venku už jsou singly Eye of the Storm a čerstvě i pecka De Oppresso Liber, kterou najdete v rokových zprávách na rockzone.cz. Připomínám, že 31. ledna Ivan Moody a spol. Dorazí do O2 Areny. A co bys dělal ty při projevu Putina?
0: Spal.
1: Že jo, viď?
0: To bych jedinýho dělal. Já bych na ten projev asi nešel.
1: Ještě bych mu žádal facku, ale, ale to jsou tak jedin dvě varianty. Dneska jasno až pole, jasno od západu oblačno, taky bouřky, jak jsme říkali. Maxima v Čechách do 30, na Moravě klidně až do 40.
0: Náhodou, když mluví politici, tak to se spí nejkrásnic. Pojďme na dopravu, na D1. Je to v koloně na 212. kilometru od Vyškova na Brno. V levém pruhu osobní auto s dodávkou, takže odklízecí práce a kolona bude narůstat. V Litoměřicích Švermova ulice havarie dvou osobních aut.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: Lenny Kravitz, ale taky Bon Jovi nebo Vypsaná fixa 703.

0: 7:16, tak krásný ráno.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: V Česku nám padl absolutní teplotní rekord 41,9. Nebylo to nic příjemný včera tedy za tím volantem, pokud, no, ona i ta klimatizace kolikrát nestíhala. Jak to bude dneska vypadat, co se týče nehod a průjezdu?
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Dopravní nehoda překáží v Praze na Evropské ulici z centra za Vítězným náměstím. Doprava tam zpomaluje. Se zdržením počítejte například na Bělohorské v obou směrech před Vypichem, na Rozhorovské spojice na příjezdu do Butovic a ucpává se také ulice k Barandovu před Barandákem kvůli zužení. Kolona tam má přes kilometr. A zdržíte se také tradičně na trase Černý most, Štěrboholy okolo Běchovic. Z Globa Assistance, z Kuba.
0: No teď teploty opět půjdou na 30, nebojte se. Na Přerovsku u výkleku směrem od velkého újezdu havaroval autobus. Projíždíte tady opatrně, jde jednička v koloně na 212. kilometru. Ještě navíc v levém jízdním pruhu osobní auto s dodávkou, takže odklízecí práce. V Litoměřicích ve Švermově havárie dvou osobních aut. No a ještě si dejte pozor na jedný komunikaci. No a to je trasa z Mladé Boleslavy na Jičín před Sobotkou. Je tady úklid po nehodě a projíždí se Kyvadlově. Tak šťastnou cestu.
3: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Radio Rock Zone.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Přesně tak, jdeme na fotbal, 7:30, hezký den.
2: Dobré ráno, dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku, Německo v Bostonu čeká Paraguay. Brazílie je nejúspěšnější tým historie šampionátů, ale poslední titul získala před 24 lety. Japonsko sice od roku 98 na mistrovství nechybělo ve vyřazovací fázi, ale ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Čtyřnásobní mistři světa Němci zasáhnou do vyřazovacích bojů poprvé po zisku zlata v roce 2014. Na následujících dvou turnajích v Rusku a Kataru překvapivě vypadly už v základní části. Duel s Paraguají začne ve 22 hodin a 30 minut.
0: Radio Rock Zone.
1: Tak AC/DC, teplota venku, no 27, co chcete vědět, že jo, samozřejmě. Jinak je tady pozvánka Real Republic, divoký byl škvoři na pekelném ostrovu v Holíšově a to je termín pro tenhle ten víkend, kdybyste náhodou neměli co dělat, takže ta předešlá pecka Stayin' Alive možná zazní i právě na pekelném ostrovu.

0: Tak na Brněnský přehradě tam to taky žije už pátý ročník Léta na Priglu ve spolupráci s Ignis Brunensis. Tak na pláž u Sirky můžete vyrazit i dneska, kde už od rána Klauni na volné noze, Mixle v Pixle, Noise Pots a taky večer Ventolin. Tak můžete za muzikou, samozřejmě proč ne.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a my se jdeme podívat, jak se jede aktuálně. Tak trošku kolonie, ale není to tak hrozný. Vypadá to, že hodně lidí vypadlo někam úplně jinam. Výjezd z Břeclavy na Lanžhot zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Takže počítejte s omezením. D2 čtvrtý kilometr u Krajnice porouchaný auto. Je to ve směru od Brna na Bratislavu. A ještě do Prahy po Brněnské na úrovni Průhonic, pozor, je tam poruchaný auto. No a připravte se samozřejmě už na prvního, protože to už nám začne rekonstrukce Gbalské ulice. Takže tam bude peklo.
2: I Am Daddy, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minister, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Rádiu Rocku.
0: Převážně slunečno, 27 stupňů, no a když léto, tak s Rockzonem, kde teďka Black Keys a Alice Cooper.

0: No a po královně silnic.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Kuba pro nás má info.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. S kolonami v obou směrech počítejte v Praze na Bělohorské ulici před Vypichem a ucpaná je také Kukulova už od Plzeňské. Zdržíte se na cestě na Smíchov od Jinonic po Radlické ulici a také po Plzeňské a Duškově. Zdržíte se kolem 20 minut podle řidičů na východní a Štěrboholské spojce od Černého mostu po Štěrboholi. Bouralo se na Votické ulici ve směru z centra před Vinohradskou a pozor na dopravní nehodu také na Evropské ulici z centra za Vítězným náměstím. Z Globá Systán, z Kuba.
0: Z Mladé Boleslavy pozor na Jičín před Sobotkou, je tam úklid, po dopravní nehodě jezdí se Kyvadlově, takže vyjeďte opatrně.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: jestli máte rádi Cure, tak se za nima můžete vydat. Bude to jednak 3. července. To budou nedaleko nás ve Gdyni na festival Open Air. No ale taky zavítají 8. do Trenčína na Pohoda festival na Slovensku. Tak to je docela blízko. Jinak samozřejmě u nás na Radio Rockzone Cure a Friday I'm in Love. Vysací zámek, Offspring, doprava, taky informace, který tady samozřejmě pro vás bude mít Pišto. 7.58, teplota stoupá, 26. Hezký den.
1: Dobré ráno. Kam dneska za muzikou najdete tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Live. Já nabídnu třeba Dogstar, který budou v Sasazu a... To asi stačí, ne? Dobře, René Trosman u Malýho Glena, ať to máte komplet. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V čele klubu zastupitelů ANO je Hušbauer. Živnostníci ušetří a do Wimbledonu vstupuje 6 Čechů. Pražský klub zastupitelů hnutí ANO povede Jan Hušbauer. S výsledkem online jednání o nástupci Ondřeje Prokopa seznámil zastupitel a poslanec Patrik Nacher. Předsedu ztratil klub potom, co konec v politice ohlásil šéf pražské buňky hnutí a lídr pro podzimní komunální volby Ondřej Prokop. Vás mu srazil mediální zájem kolem nejasností ohledně svých majetkových přiznání, kdy zapomněl na vlastnictví 3 bytů. Hušbauer už minulý čtvrtek nahradil Prokopa v placené funkci předsedy kontrolního výboru, ze které pražští zastupitelé Prokopa odvolali. Živnostníci ušetří. Odvody na sociální pojistné jim totiž od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Od 11. července začíná platit novela zákona, která ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu. Živnostníci tak podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové měsíčně ušetří 715 korun.
3: Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: V praxi to znamená, že živnostníci letos odvedou státu proti loňsku o zhruba 8,5 tisíce korun méně. A pokud jsou v prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 víc. Na 1500 už roste počet obětí zemětřesení ve Venezuele. Úřady hlásí přes 3 tisíce zraněných a skoro 70 tisíc lidí se pohřešuje. A v latinskoamerické zemi už od včerejšího odpoledne hledají v troskách lidi, kteří přežili. I naši záchranáři do terénu vyslali 3 průzkumné týmy. Při průzkumu využívají i dron.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenisový Wimbledon je tady. Do jeho úvodního dne dneska zasáhne 6 našich tenistů. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Z Čechů půjdou první na kort debitanti Vidmanová a Svrčina. Vidmanová vyzve od 12 hodin nasazenou 4 Američanku Pegulaovou. Svrčinu čeká duel s turnajovou 16 Američanem Týnem. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i nové album, které vydali začátkem června a 28. ledna zahrají v pražském Sasazu. Dnes čekejte pole jasno, postupně přibývání oblačnosti od západu a taky případně bouřky. V Čechách maxima do 30, na Moravě do 40.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Mám tady Kubu mimořádně.
4: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Bouralo se na Patočkově ulici na výjezdu z Blanky směrem na Břevnov a Řepy. Doprava tam momentálně zpomaluje. Dopravní nehodu policisté došetřují na Evropské ulici u Davids ve směru z centra za Vítězným náměstím. Zdržení je tam ale už minimální. Kilometrová kolona se táhne na Průmyslové ulici ve směru na Hostivař před sjezdem na jižní spojku a ucpaná zůstává trasa Černý most Štěrboholi. Z Globásistán z Kuba.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak prý někteří odborníci tvrdí, že chlap kolem 40 je na vrcholu svých sil. Tak se Tomáš právě rozhodl to vyzkoušet, jak to vypadá. 5. července totiž to může oslavit i s vámi, kdo se ještě nerozhodl zakoupit si lupení, protože ta akcička s názvem Tom LA Fest, která se bude konat právě 5. v tom prodlouženém víkendu ve Sportcentrum Koráb na Praze 8, může být i s vámi. Dorazí Imodium tedy, samozřejmě bez Tomáše to nejde, že jo? Ale taky Labe, Volkmans, Tom Artway, Punlinks, Byt číslo 4, a samozřejmě spousta gratulantů. Můžete být u toho, takže pozorně poslouchejte dnešní vysílání. Zítra taky budou tady lupení.
1: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe. Legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První. Výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
2: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Kanady na úvod playoff světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem. Jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáchio. Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko-Maroko. Znovu nastoupí 4. července v Houstonu. Jihoafrická republika, jež ve skupině A remizovala s českou reprezentací 1-1, se tak loučí se šampionátem hned na úvod vyřazovací části. Připomenu, že na mundiálu zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů, což je historický úspěch tohoto kontinentu. Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jak se jede teď v 8 hodin 38 minut, to vám hnedka povím. V Praze, pozor na Žižkově, Ježkova ulice, probíhá tady oprava vodovodního potrubí a komunikace je neprůjezdná, takže tam pozor. Vinohradská Jana Želivského, tam by se měla dořešovat dopravní nehoda. V České Lípě na Blatech dvě osobní auta, v Jablonci nad ní jsou u Balvanu, dvě osobní auta, no a v Brně tržní na křižení s Olomouckou taky dvě osobní auta. Jeďte opatrně samozřejmě.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Protože budete mít krásný počasí i dneska. Ano, ty teploty opět poměrně vysoký, tak na západě a severozápadě kolem 29, jinak většinou 31 až 36 stupňů, jinak maximální teploty v jednotlivých regionech a množství a lokalizace bouřek, samozřejmě ty jsou ve hře taky, takže připravte se na to, že i dneska horký den. V noci teploty nám klesnou na 23 až 18, na horách dokonce 16 stupňů a i zítra poměrně horký den, nejvyšší teploty 27 až 32, i když tady už oblačno až zataženo.
2: I Am Daddy, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Na příští týden tady máme další festival, to budou Barvy léta, kde vystoupí samozřejmě i punkrocková partička ze Slaného. Kdo nebyl samozřejmě na Cargo Galerii s námi, tak samo sebou užije aspoň tady. Soutěžit se dneska taky bude, takže pozorně poslouchat.
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: A než dorazí Tomáš, tak taky Metallica. 6.43. 8.43, pardon.

0: Tak 12 minutek do 9. hodiny, pak přijde Tomáš, taky vám zahraje něco podle vašeho výběru, takže jestli máte nějaký tip, tak song@rockzone.cz. Lenny Kravitz ode mě, Red Hot Chili Peppers, no a taky samozřejmě juknem na to, jak se jede.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak Kubo, pěkný ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze se bouralo na sjezdu z 5. května na Vyskočilovou ulici na cestě od D1. Doprava tam zpomaluje. Na trase Černý most Štěrboholi čekejte 7-kilometrovou kolonu po Štěrboholi. Kilometrová fronta se táhne na ulici k Barandovu směrem na Smíchov před Barandákem. Celkově čekejte silnější provoz a kolony i v centrální části města, například na magistrále v obou směrech a také na Ječné od Karlova náměstí. A momentálně pozor i na průjezdu u Hřiněvcí směrem do Říčan, kde se tvoří kolony kvůli silnému provozu. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Bacha na D1, 210. kilometr od Vyškova na Brno, v levém pruhu dvě osobní auta. Zdržení je zatím 5-10 minut. V Jablonci nad Nisou jsou ubalovanou dvě osobní auta, s opatrností projedete jedním pruhem, no a pokud někam vyrážíte, šťastnou cestu.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr.

0: Red Hot Chili Peppers na rádiu Rock Zone, minuta zbývá do 9. hodiny, pondělí 29. červen. Petrům i Pavlům všechno krásný, Salomám a Esmeraldám taktéž samozřejmě. Je tu Pišto, je to jeho.
1: Dobré pravé ráno, koukám, dobrý tričko máš.
0: Mám krásný tričko, tady počkej, jsem si měl nějak
1: to prodává Kuba Ryba, ne?
0: Je to tak.
1: No, pěkný. A víš, kdo má dneska narozeniny?
0: Nevím.
1: Nevíš, ale povím ti to. Já jsem ti to teda původně chtěl říct až v neděli večer, leč prostě dotyčnej nám do toho vstoupil, takže ty už to budeš dopředu vědět, no, nevadí. A vy se to dozvíte za hodinku. A Dogstar dneska hrajou v Sasazu, pokud ještě nekalej na Hradě, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Macinka oznámí složení delegace do Ankary, Češi přestávají jezdit na dovolenou a záchranáři už se zapojili ve Venezuele. Ministr zahraničí Macinka dneska slibuje rozluštit hádanku o složení cesty na summit NATO do Ankary. O definitivním složení delegace prý promluví po jednání vlády. Šéfem delegace ale podle něj zůstane premiér Babiš. Prezident přitom už dříve uvedl, že v čele delegace by měla být hlava státu. Zařadit prezidenta do delegace uložil vládě předběžným opatřením ve středu ústavní soud. Vláda původně s účastí Pavla nepočítala. Stále více Čechů takzvaně zazdí dovolenou. Odpočinout si během léta neplánuje zhruba 30% lidí. Meziročně jde o nárůst o 5%. Manažer jedné z našich pojišťoven Vlastimil Divoký říká, že do zahraničí se na dovolenou chystá méně než polovina lidí.
3: Zbylých 32% ji stráví v České republice. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
1: Jde o podobná čísla jako loni. Tradičně se ve velkém chystáme do Chorvatska nebo do Itálie. Naši záchranáři už se zapojili ve Venezuele. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Používají i dron. Větší část týmu záchranářů, kinologů i potřebného materiálu dorazila do hlavního města Caracasu včera odpoledne našeho času. Počet obětí nejničivějších zemětřesení, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, roste na skoro 1500. Pohřešuje se skoro 70 tisíc lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná míří do druhé fotbalové ligy. Klub totiž stahuje odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů do etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Píše o tom eSport.cz. Slezané v pondělí figurovali v losu nové sezony nejvyšší soutěže, kterou nyní s největší pravděpodobností opustí. Karviná by zároveň měla opustit evropské poháry, co by vítěz Molkapu se kvalifikovala do závěrečného 4. předkola evropské ligy. Five Finger Death Punch odpálí léto novým albem. 10. studiovka s názvem Legacy vyjde o digitálně už 31. července a fyzicky 18. září. Podle kapelníka Zoltana Bátoryho je deska odrazem jejich 20-leté cesty plné bojů i vítězství. Venku jsou singly Eye of the Storm a čerstvě i pecka De Oppresso Liber, kterou najdete v rokových zprávách na rockzone.cz. Připomínám, že 31. ledna Ivan Moody a spol. Dorazí do O2 Areny. Dnes čekejte polojasno, postupně oblačno, můžou dorazit i bouřky od západu. Maxima v Čechách do 30, na Moravě do 40.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V rychlosti ještě doplním dopravu. Dejte pozor na D1 na 120. kilometru ve směru na Brno. Porouchaná dodávka na Krajnici. No a na trase Liberec Turnov u sjezdu na Rychnov u Jablonce nad ní jsou bourala 2 auta v koloně. Počítejte tedy s další narůstající kolonou. Tak teď už muzika. Dáme si 3 sestry Oasis nebo taky Lacuna Coil.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Bondova na Švehlovu ulici. Doprava tam zpomaluje. Bouralo se také na sjezdu z 5. května na cestě od D1 na Vyskočilovou ulici. Co se týče kolon, zdržení přetrvává například na Liberecké a Povltavské směrem do Blanky na trase Černý most Štěrboholy a silný provoz v obou směrech hlásí řidiči i na Bělohorské ulici před Vybichem. Z Globásy stán z Kuba.
1: Kubo, díky za info.
2: Rockzone, počasí.
1: Jen to omrknout, v tuto chvíli 28 stupňů, skoro jasno, dnešek má být jasný až polojasný, během dne bude od západu oblačnosti přibývat, no a tedy teploty dnes na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39, no a v noci to zůstane na nějakých 20 stupních. Úterý bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku čeká až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy jinde jen ojediněle budou tvořit přehánky nebo bouřky, a to i silný. Teploty 27 až 32 stupňů, na jihovýchodě až 35. Dáme si Foo Fighters.
2: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rockzone. Hit sezóny na rádiu.

0: hands to my head. Dors na Radio Rock Zone 9630.
1: Kam dnes naživo?
0: Fíha, no, jdem se na to podívat, takhle pěkně při pondělku. Přece jenom hraje se, Dogstar jsou dnes v Sasazu. Ano, kdyby někdo nevěděl, tak třeba je to ta kapela, ve které hraje na baskytaru Keanu Reeves. V René Trossman to je taková naprostá klasika, prostě v podstatě životní jistota u malého Glena. No a ve vagonu Pavel Sedláček a Cadillac, oh yeah.
1: Radio Rock Zone.
2: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
1: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock'n'Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 9:45, ještě jedna rychlá doprava ode mě. No a nuže, samý dálnice D11, 12,5 km za Jirny ve směru na Turnov došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Osobní auto je převrácený, počítejte s narůstající kolonou. No a D1, 25 km ve směru na Prahu, dejte pozor na porouchaný osobní auto.
0: Rádio Rock Zone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Fireburn na rádiu Rock Zone, něco málo zbývá do 10. hezký pondělní. Ráno vám přeje Tomáš Frede, dorazil taky Pišto, který samozřejmě bude taktéž přítomen už za necelý týden na mých narozeninových... čím?
1: 40.
0: Jo, prostě na narozeninový party jsem prostě...
1: Já jsem chtěl říct něco úplně jiného.
0: Řekni to, ale pojďme se k tomu pak ještě na chvíli vrátit.
1: No, právě, že to bude navazovat. V sobotu jsme se vraceli z bikeparku, já mám v autě takovou žlutou kačenkovou košili, takovou jako velmi letní, víš, jako če, když z toho bikeparku sleze, vyndá se z těch chráničů a tak dál. A tak si tak jako jedu, piju si to své oblíbené pivíčko, žena řídí, viď. A já si říkám, ty, by bylo dobrý, bych tyhle košily mohl za týden vlézt na pódium.
0: No jasně, to můžeš.
1: Ale jsem si říkal, jako, jak to, víš, jako, jak to tak jako vokecat. Říkal jsem si, ty taky Daniel Nekonečný, ten už dlouho neměl narozeniny. Nebude třeba on mít zona někdy teďka brzo narozeniny.
0: No, tak teď už se těžko vrátíme k mým narozeninám, když už jsme u Dana Nekonečného a toho je trumfnu teda. Toho no, tak, ne.
1: Dobře.
2: A ty jsi bossa, nová, nová.
1: Takže, co tím chci říct, já tam nebudu slavit jenom tvoje narozeniny, já tam budu slavit i nedožité dnešní narozeniny Daniela Nekonečného.
0: Dobře, tak to je skvělá zpráva, každopádně všechny vás zvu 5. července, tedy v neděli, na mojí narozeninovou party, která se bude konat ve Sportcentru Koráb, což je na Bulovce v Praze, je tam spousta muziky, teď jsem oznámil zase další dva muzikanty, nějak to nebere konce. Dokonce se tam objeví i někteří kolegové z tohoto rádia, to se chystám jako absolutní perlu na závěr, tedy nejenom Pišto, ale ještě další dva. Trošku samozřejmě přirozenější roli pro moderátory, než bude v roli Pišto, ze které vyskočil už tak před 10 lety, tedy jako chudebník.
1: Je to tak. Tak a jo. Budu mít svoji kačenkovou košili.
0: Ano, samozřejmě, jinak Imodium, Panlinks a Byt číslo 4 a Tom Artway a prostě hromada kamarádů, no.
1: A Daniel Nekonečný?
0: Daniel Nekonečný tam bude přítomný díky tvé košili.
1: Ano.
0: Teď už to víme a Dan Nekonečný samozřejmě mohl být ročník mohl být v Nirváně?
1: Jo.
0: No tak to je jasný, 65.
1: Ne.
0: Dobře.
1: Daniel Nekonečný, který by dnes měl kulaté narozeniny, je ročník 1966.
0: No tak prostě o jedno jeho barevné pírko jsem se seknul, no. Tak máváme do dály, děkujeme za ty dary, pojďme dál a trošku jinam. Jeden Homo sapiens dneska taky slaví narozeniny, tedy už vlastně dlouholetý člen kapely Arakaine. Já myslím, že to bude asi Honza Toužimský.
1: Ty to máš dneska teda vymáklý.
0: Mám to stejný jako vždycky, ale tak jsem si nějak to vycítil jako prostě, no, protože kdybys napsal Brichta, tak bys napsal Brichta, to jsem řekl dobře. Každopádně Honza Toužimský by mohl být ročník třeba 74?
1: No to by mohl být, já koukám, že to tady vůbec vlastně nemám napsaný.
0: Výborně, takže teď jsme prohráli tak trošku oba. Dobře, tak ty to samozřejmě dohledáš, no, Šotek se občas prostě vloudí.
1: Zajímavé, že když zadáš Honza T, tak ti vyjede jako první Jan Tuna.
0: Jasně.
1: Tak prosím tě, 1900, no to seš hodně mimo teda.
0: Ježišmarja, tak 1980.
1: 1978.
0: Aha, no tak dobrý, tak to bylo tak pezi kozy trošku, no. Tak všechno nejlepší Honzovi, pojďme dál.
1: Jo, taky bych to zkrátil, zbytečně dlouhý.
0: No, to víš, tak v té době ještě chyběl producent. Každopádně Deep Purple, I'm Pace, já jsem si to potřeboval trošku tady díky Pištovi připomenout. Legendární bubeník, tady uděláme čestnou výjimku, dáme mu to, dáme mu prostě post v naší rubrice. Já myslím, že je tam pětka.
1: Já ti povím, že není.
0: Ty bogo, tak počkej, 1949?
1: Já taky ne, ale už pozdě, máš jenom jeden pokus, Ian Pace, bubeník Deep Purple, který byl si 3 roky i ve Whitesnake, tak se narodil v roce 1948.
0: Je vůbec na tyhle nahrávce, no to je jedno, tak pevné zdraví a hlavně pevný stisk paličky, neboli pevnou paličku přejeme a pojďme.

0: Bad Religion, tak to je prostě Pištovo, takže kdo?
1: No to je jasný, že Greg Hedson,
0: no,
1: přece
0: jasný,
1: ne.
0: No jasně, to je basák.
1: Ale Táťan basák a
0: ještě
1: ustřelí sluchátka, ty vole. Jeden z kytaristů.
0: Jo, takže už tam ani není, ty vole.
1: No jasně.
0: Hoši. Takže kdo ví, jestli na téhle nahrávce vůbec břinká, každopádně.
1: Tak takhle byl tam 30 let.
0: Aha, tak to asi břinknul.
1: Myslím, že to asi teda břinknul.
0: Je tam šestka?
1: Je tam šestka.
0: 1960.
1: No, jasně, že ne.
0: Dobře.
1: Narodil se 29.6. tady v dnešní den. V roce 1961, dokonce
0: no
1: dvě šestky tam máš.
0: Tak o jednu. No,
1: to je dost, to je dost.
0: Všechno pěkný.
1: Přijď na rande o rok později, cvi. Si ti to uvěřej.
0: Víš, kolika lidem tohle zachránilo život. Tak všechno všem, říkám.
1: A jdeme na všechno podstatné, co se děje teda.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Požár vyhnal lidi v Brně na ulici. Fico brání peníze pro syna a Muchová poskočila v tenisovém žebříčku. Klienti brněnského domova pro seniory Kociánka utíkali na ulici. 24 lidí vyhnal požár. Hasiči už plameny skrotili. Na místě jich zasahovalo 5 desítek. Ohřelo v rozvodně. Výši škody zatím neznáme, stejně tak příčinu vzniku požáru. Podle původních informací odpovídalo místo zásahu hasičů centru Kociánka, které se zaměřuje na pomoc pro handicapované. Jak pak ale hasiči upřesnili, začalo hořet v domově pro seniory v těsné blízkosti. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
3: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s Ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
4: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastní čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
3: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moct rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
5: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
3: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
1: Slovensko žije velkou kauzou premiéra. Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica, si loni díky pozici jednatele ve stranické firmě Agentura Smer přišel zhruba na skoro 1,5 milionu korun a za necelé 2 roky může jeho odměna vyskočit na ještě o milion vyšší sumu. Premiér tvrdí, že agentura funguje bez dotací a v souladu se zákonem. Reálně do ní ale Směr dlouhodobě posílá miliony korun z veřejných příspěvků, které zákon zakazuje využívat na podnikání firem 100% vlastněných politickou stranou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Muchová stoupá v tenisovém žebříčku. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se před Wimbledonem vrací zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posouvá na 9. místo a jediná příčka jí dělí od kariérního maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 23. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží 14. pozici. Jestli vám v kinech utekla slepice, Saša Ptáčková doporučuje pustit si ji na Quiff TV. Snímek vás překvapí svou absurditou i nečekanou citlivostí.
6: Film Slepice vypráví o titulní opeřené hrdince, která jen co opustila svůj rodný chov, měla skončit v polévce. Shodou okolností svému osudu unikla. Lidé ji ale cestu neskřížili naposledy, naopak. Po sérii peripetií se slípka ocitne v tlamě psa, který ji odnáší neznámo kam.
0: Potřebuju pomoc.
1: Počkej, máš tolik peněz?
0: No, právě že mám, proto si můžu dovolit dobře rozdávat.
1: Dobře, tak pojď.
0: Mám tady lupeny tady na tu moji narozeninovou párty, ale já jsem si uvědomil, že jsem si vůbec nepřipravil žádnou soutěžní otázku.
1: Mm-hmm.
0: Tak za jakých podmínek ty by si dal volňásky na můj narozeninový festival?
1: Já si myslím, že by posluchač, který se dovolá, či posluchačka,
0: ano,
1: měli správně odpovědět.
0: No?
1: Jaký motiv, tedy nejen barvu, ale jaký motiv bude mít má košile příští neděli na pódiu.
0: Nekecej, tak takhle těžkou otázku jsem nečekal, protože kdo tedy...
1: Já taky ne, ještě před minutou, vole.
0: Nedával pozor, tak a ten, kdo to naladí za třeba 10 minut, tak bude úplně ztracený. Tak díky za nic. Každopádně zkusím si s tím poradit a nevím, jestli tuhle hodinu nebo příští, každopádně mám pro vás lupeny na můj festival, který se koná tuhle tu neděli. Spousta muziky, spousta kapel, spousta...
1: Víš to vůbec ty? Zábav. Poslouchal sně, nebo?
0: No nějaká barevná, žlutá... No,
1: co s dnešníma narozeninama?
0: Jako Aládan nekonečný.
1: No, no dobrý, dobrý, no.
0: Tak uvidíme. Třeba
1: tak si přijď pro radu.
0: Dobře, dobře, buď prosím tě napříjmu a vy buďte napříjmu taky, chcete-li tedy dorazit na můj festiák, abych to tak zjednodušeně řekl. Pojďme si dát Beatles, Swerve nebo taky Nightwish.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.23, tak pojďme si dát dopravu opět od Kuby. Kubo, jak to vypadá v tuhle tu chvíli? Čau.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Dopravní nehoda překáží na sjezdu z Cínovecké na Kbelskou v Praze směrem do Hloubětína. Očekávejte silný provoz od sjezdu na Zdiby. V obou směrech čekejte zhruba 2-kilometrové kolony na D7 u sjezdu na letiště, a to kvůli dopravní nehodě. Policisté to tam došetřují. Boudalo se na kruháči v Dejvicích na Vítězném náměstí před odbočkou do Svatovícké a tvoří se tam kratší kolona. A pozor na Strakonické ulici u Chuchelského závodiště do centra. V pravém pruhu boudala 2 osobní auta, momentálně se ale projíždí už bez kolon. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky.
0: Eurozone rozdává.
1: Hele, tak mě tady začal jako drnčet telefon a zrovna dodrnčel. Každopádně, aspoň připomenu, ano, mám pro vás nějaký volňásky na nedělní mojí, s dovolením mojí narozeninovou party. No tak prostě co, no tak jako jsem se rozhodl, že si taky trošku přihřiju polívčičku, samozřejmě taky své 40 slavím s trošku vícero lidmi, bude se to konat ve sportcentru Koráb, což je prostě tady v Praze na Bulovce. No a kromě kapel, ve kterých jsem účinkoval, či účinkuji, Imodium, ale taky kdysi Labe nebo Walkmans, tak taky dorazí kluci z Byt číslo 4, nebo skvělý pan Lynx, písničkář Tom Artway, Kobe, hromada dalších muzikantů. Číslo sem ke mně do studia 255 700 707. No a vy si zavolejte právě teď, máte-li zájem dorazit, tak hele, zkusím ještě s tím.

0: Mimochodem nemám tu soutěžní otázku doprčit. Haló, s kým hovořím? S nikým. No tak nedá se nic dělat. No 255-700-707 je číslo sem ke mně do studia. Tak zkusíme ještě nějaký štěstí. Mě to tady vždycky tak jako problikne, pak to skončí. Je to možná nějaký joke. Zkusíme to samozřejmě zase za chvíli. Dáme si mezi tím Europe.
1: Radio Rockzone. Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rockzone. Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem se na to podívat. Na trase z Mělníka na Prahu za Neratovicemi blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte s kratším zdržením. V Českých Budějovicích v Krčínově ulici blokuje provoz nehoda. Počítejte s omezením. No a na příjezdu do Českých Budějovic odbočky na Litvínovice směrem od Českého Krumlova havarovalo osobní auto. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte s asi kilometrovou kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: I Am Dari, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10:45, ještě jednu dopravu dáme. Na trase z Hradce Králové na Jičínu odbočky na Chlum probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě, počítejte s menším zdržením. No a v Českých Budějovicích v Krčínově ulici, připomínám, provoz tam blokuje nehoda, počítejte taktéž s omezením.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Coach na rádiu Rock Zone. Čověče, tak nikdo neví, co budeš mít na mojí narozeninový party.
1: To má blbý.
0: No, tak jako má to blbý, ale mě je tady lísto... Ne, lísto. Mě je tady líto těch lístků. Víš?
1: Já chlíto, no, tak... Tak je jako pro, tak je prodáš, ne?
0: Já je, samozřejmě, tak je prodávám.
1: Však to je na dobrou věc, teď tam budeš nějakým útulku dávat, ne?
0: Ano, ano, výtěžek půjde samozřejmě na zvěřátka, tady je v Pražský Troji, což je v podstatě jakoby kousek, víš, a jen o tom začnu mluvit, tak to zvoní. A já to pak třeba zvednu a není nic.
1: Ale a bude i něco do nějakého cateringu, nebo si mám přinést rohlíky?
0: Ale, tak proto ty volíš tu košili. Ona je vždycky kroflíček po kroflíčku povolit.
1: Ne, tak
0: povolit.
1: Se jenom ptám, jako jestli všechno dostane útulek, nebo taky dostane našerat
0: no,
1: napít.
0: No, ale ty, vždycky jsem se o tebe postaral, no, tak se postarám i teď. Každopádně zvěřátka potřebují trošku taky podpory od nás, takže...
1: Já jsem taky zvěřátko, ne?
0: No to je pravda, od jisté hodiny, ano. Tak každopádně, přestaňte mě tady furt prozvánět, jak jsme dělávali my v pubertě, když jsme neměli takzvaný kredit. A prostě volejte a já vám ty lístky dám, když jenom trošku zapátráte v paměti, tedy v čem vyrazí Pišto na moji narozeninovou party. V neděli 5.7. Sportcentrum Koráb, Imodium, Labe, Walkmans, Byt číslo 4, Kobe, Tom Artway, Pan Links. Teď jsem ohlásil další dva písničkáře a můžu tedy vlastně už teď prozradit, že taky kus života, teď už vlastně i skoro převážnou, provází tedy Radio Rock Zone. A sami se mi nabídli kolegáčkové Ondra Pech a Anče Knauverová, že celým festivalem provedou. Takže tahle ta smrtící dvojice bude moderovat moje narozeniny. No, není to úžasný?
1: Já jsem čekal Franka a Šimona a trhneš tyhle dva.
0: Frank mi to bude točit a Šimon si dá pivo. No, všichni mají svou roli jasně danou.
1: No tak ideální, jsme domluvení.
0: No. No. Tak jo, tak pojďme už teďka, nevím co.
1: No, já vím co, na všechno podstatné, co se děje. Ne?
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V čele klubu zastupitelů ANO je Hušbauer, živnostníci ušetří a Medveděv usnul při projevu Putina. Pražský klub zastupitelů hnutí ANO povede Jan Hušbauer. S výsledkem online jednání o nástupci Ondřeje Prokopa seznámil zastupitel a poslanec Patrik Nacher. Předsedu ztratil klub po tom, co konec v politice ohlásil šéf pražské buňky hnutí a lídr pro podzimní komunální volby Ondřej Prokop. A vás mu srazil mediální zájem kolem nejasností ohledně svých majetkových přiznání, kdy zapomněl na vlastnictví 3 bytů. Hušbauer už minulý čtvrtek nahradil Prokopa v placené funkci předsedy kontrolního výboru, ze které pražští zastupitelé Prokopa odvolali. Živnostníci ošetří, odvody na sociální pojistné jim totiž od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Od 1. července začíná platit novela zákona, která ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu. Živnostníci tak podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové měsíčně ušetří 715 korun.
3: Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: V praxi to znamená, že živnostníci letos odvedou státu proti loňsku o zhruba 8,5 tisíce korun méně. Pokud jsou v prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 víc.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Ruskem hýbe nová aférka. Dmitrij Medveděv usnul při projevu Vladimíra Putina, nikoliv při fotbale. Bývalý premiér a ex-prezident se do říše snů ponořil na sjezdu ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko zrovna ve chvíli, kdy mluvil ruský vůdce. Situace je mrzutá dvojnásob, protože Medveděv je šéfem Jednotného Ruska. Šlofika si dal Medveděv za dohledu kamer už po druhé. Spal totiž i během slavnostního zahájení zimních olympijských her v Soči před 12 lety.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Kanady na úvod playoff světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko-Maroko. Znovu nastoupí 4. července v Houstonu. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem měsíce a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. Dnes by mělo být polojasno, postupně oblačno od západu i nějaký bouřky nebo tak. Maxima v Čechách do 30, na Moravě do 40.
0: Furt to nepolevuje teda, jo, nebo co?
1: Co?
0: Ty z vedra, jako ale jsem myslel.
1: Když je červen, tak teplo bude snad do září třeba, ne?
0: No to jako bude, ale 40, ale není to zbytečně moc?
1: To jsem si taky říkal, když mi bylo 40.
0: To by bylo 40, jo. To je pravda. Nic, 5 minut po 11. Stále tu mám lupeny, tedy na festival 5. července tady v Praze.
1: A tvoje 40. Ale jo, to připomeň, no.
0: To prostě vyslovovat. Myslím si, že ta 40 už tady zazněla moc krát, zbytečně. 255 700 707, to je číslo sem ke mně do studia. No, zatím máme asi přehrátý linky, protože mi to tady tak prozváníte. A když se to tady člověk jme zvednout, tak není nic, prázdno. Hlucho, němo. Nic, Rammstein, Cranberries a Škvor právě teď.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, my se pojďme podívat ještě jednou na situaci v dopravě, a to společně s Kubou. Nazdar, Kubo.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Problémy očekávejte u výjezdu na Chomutov z Prahy. Dopravu tam komplikuje zúžení a kolona má 3,5 kilometru. V protisměru se bouralo, tam má fronta zhruba 2 kilometry. V Praze v Dejvicích na Vítězném náměstí na Kruháči bouraly dva osobáky. Postojíte si tam kolama 5 minut. Další nehoda překáží na Ječné ulici na křižovatce se Sokolskou. Očekávejte zdržení v koloně od Karlova náměstí. A pomalu se místo jede od Cínovecké ulice od Zdib přes Kbelskou do Hloubětína. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. No a já uvidím. Zda už teď, halo, někdo mi volá, je to tak?
3: Uvidím.
1: Ne, vrací se mi akorát hlas. Tak takhle je to tady, prosím vás, celý den. Volá mi prostě nějaký blázen. Tak dost bylo bláznů, kdybyste vy byli normální a chtěli vyrazit v neděli 5. července na moji narozeninovou oslavu, kde zahraje spousta muziky, spousta kapel a objeví se spousta muzikantů, tak mám pro vás volně se 255-700-707 je číslo sem ke mně do studia.
0: Radio Rock Zone.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré člověk.

0: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hele jo, schválně prostě, já už to budu jen tak pálit jako od boku. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme.
1: A s kým hovořím?
2: Honzo Sedláček z Prahy.
1: Honzo, a voláš do soutěže?
2: Volám do soutěže o ty lupeny.
1: No tak to je skvělý, to já ti děkuji. Taký povědomý hlas. Každopádně, nevím, jestli jsi nás poslouchal před hodinou, a nebo v každou celou, ale já prostě potřebuju vědět, zda si vybavíš, co Pišto tedy říkal, v čem vyrazí na narozeninovou oslavu. On jako řekl, že bude mít takový outfit.
2: On mluvil o tom, že bude mít něco žlutýho, černýho, že to bude ve stylu Ježišmarja, toho, co miloval whisky
1: a takový ty další věci.
2: A takový ty další věci a točil se v banánech a pomerančích.
1: No, tak to nemůže být samozřejmě nikdo jiný než Daniel Nekonečný.
2: Jo, on byl výborný, jenom to prostě trochu přehnal.
1: Ne? Trošku to přepísk, hele, to je naprosto fantastická odpověď a naprosto správná, já ti gratuluju, tak mi vydrž na telefonu, OK?
2: OK.
1: No, tak to bylo celý, tak jo, tak já se vozu za chviličku, tak a my popojedeme v muzice dál, ty brďo, ale že to dalo zabrat, dáme si nový Rolling Stones.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jedna rychlá doprava v této hodině na trase, ne na trase, na Znojemsku. V Těšeticích bouralo osobní auto, zasahují tam záchranné složky, provoz je tam omezený. V Chebu v ulici ke hřbitovu bourala motorka, zasahují tam taky záchranné složky, je to tam s omezením. No a dálnice D1, 22,5 km směrem od Brna na Prahu stojí u hranice nepojízdný. Osobní auto, dejte tam pozor.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ian Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, a takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord of Minster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: Krátce před 12. hodinou dáme ještě nějaký to info ohledně počasí, aktuálně 32 stupňů, jasno. Dnešek bude tedy následovný. Čekají nás bouřky, to tady s upozorněním, na východě dokonce stále ještě s extrémníma teplotama, jinak tedy čekáme jasno až polojasno, od západu bude oblačnost přibývat, no a teploty 28 stupňů na západě, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Huf, v noci to zůstane na nějakých 20 stupních, no a úterý bude oblačný, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, silný 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36. To jsou mi rozdíly.
0: Rádio Rockzone.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Chytil jsi někdy slona?
1: Já jsem slona ještě prosím tě nikdy asi nechytil, jak se chytá takový slon.
0: A opět se prokázalo, jak jsme skvělí v angličtině, protože samozřejmě cage the elephant není chytit, to je samozřejmě catch. Ale nevím, co je cage.
1: To je Nikolas. Kuba
0: to
1: Alexa.
0: Právě, není to právě jako nějaký jako Mikoláš ta? Klec?
1: Nevím, netuším, absolutně, jsem úplně mimo.
0: Ta jedno, každopádně tohle je skvělá záležitost, vyladíte rádio Rock Zone, no a...
1: Máme pravý poledne, ano, přesně tak.
0: Dobrou chuť.
1: Má dobrou pět, děkuju.
0: No, je to samozřejmě klec, kejče klec. No. Takže je to prostě jako sloní klec na...
1: Tam by ses možná vešel ještě.
0: To, možná jako sluňátko, no. Hele, tak pojď už, no.
1: Dobré, pravé, a kde jsem to viděl? Tady Dogstar v Sasazu, to je ten, že jo? Keanu Reeves?
0: Keanu Reeves, ano, no, tak chtěli jsme tam hrát a trvalo to tak dlouho, až se rozhodli, že žádnou předkapelu mít nebudou, takže mě to dál nezajímá.
1: No, jestli to oba vlastně je pousatý, tak...
0: No, to je asi tak všechno.
1: Co bys tam dělal dvakrát? Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Firmy musí hlásit lidi ještě před nástupem. Čeští záchranáři už se zapojili ve Venezuele a Mundial pozná další osmi finalisty. Zaměstnavatele čeká od července zásadní změna v papírování kolem náboru. Nového pracovníka budou muset přihlásit na České správě sociálního zabezpečení dřív, než vůbec začne pracovat. Dosud na to měli 8 dní po nástupu. Kdo lhůtu nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání. Nová povinnost se týká pouze Čechů. U zaměstnanců ze zahraničí platí už teď. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
3: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 77% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
1: Naši záchranáři už se zapojili ve Venezuele. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Používají i dron. Větší část týmu záchranářů, kinologů i potřebného materiálu dorazila do hlavního města Caracasu včera odpoledne našeho času. Počet obětí nejničivějšího zemětřesení, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, roste na skoro 1500.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu od 19 hodin našeho času proti Japonsku. Čtyřnásobní mistři světa Němci zasáhnou do vyřazovacích bojů poprvé po zisku zlata v roce 2014. V Bosnu je čeká Paraguay, a to od 22 hodin a 30 minut. Five Finger Death Punch odpálí léto novým albem. 10. studiovka s názvem Legacy vyjde digitálně už 31. července a fyzicky 18. září. Podle kapelníka Zoltana Bátoryho je deska odrazem jejich 20-leté cesty plné bojů i vítězství. A venku už jsou singly Eye of the Storm a čerstvě i pecka The Oppressor Liber, kterou najdete v rokových zprávách na rockzone.cz. Připomínám, že 31. ledna Ivan Moody a spol. Dorazí do O2 Areny. Odpoledne možná čekejte od západu bouřky, samozřejmě ne úplně všude. A jinak maxima v Čechách do 30 a na Moravě klidně i do 40.
0: Děkujeme krásně, hezký odpoledne, nebo hezký pravý poledne. Ještě jednou dáme si 90kovou muziku, mám pro vás Go No Apes, Sheryl Crow, nebo taky Osprey.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, čas na informace z dopravy. A to vypadá následovně. V Hradci Králové v Hořické ulici zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově. V Českých Budějovicích v Žerotínově, ulici u křižovatky s ulicí Generála Píky bouralo osobní auto s motorkou, projedete s omezením. No a na dálnici D35, 245. km u Mladče ve směru na Hradec Králové, dejte pozor na nepojízdný auto.
0: Radio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.

0: Ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Doprava další v této hodině. Dejte pozor, na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 18. kilometru směrem k letišti, tam došlo k nehodě. Kolona se tvoří od sjezdu na Lochkov, no a na příjezdu do Litomyšli směrem od Vysokého Mejta se vytvořila 3,5 kilometrová kolona. Počítejte se zdržením.
0: Rádio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.40, dáme si poslední info z dopravy v této hodině, tedy opatrně. V Praze v Libni, v Sokolovské ulici u křižovatky s Českomoravskou, tam havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením na nájezdu z Kbelský, tedy taktéž Praha na Cínoveckou směrem na Drážďany. Blokuje provoz nehoda, kolona se tvoří od křížení s Poděbradskou, no a na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 18. kilometru směrem k letišti došlo k nehodě, kolona se tvoří od sjezdu na Lochkov.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Alice in Chains na Radio Rock Zone 13. Přesně, polední 90 jsou za náma. Krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede. No, my si dáme další rychlej přehled zpráv. V rychlosti tedy zmíním, že co se počasí týče, jsme kolem 30, někde už se bouří, jinak polojasno až oblačno. No a taky vás v rychlosti pozvu někam za muzikou. Za muzikou a to třeba do vagonu na Pavla Sedláčka a jeho Cadillac. No, teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: V Českem prošly první bouřky, Venezuela hlásí 1500 mrtvých a Russell ovládl velkou cenu Rakouska. Západními Čechami večer prošly první bouřky, dneska už začíná platit bouřková výstraha v celých Čechách a silné bouřky by se mohly objevit už i na Moravě. Kromě toho jsme včera zažili největší pařák v historii měření. V Doksanech na Litoměřicku padla bez jedné desetiny 42. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
3: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
2: Na 1500 už roste počet obětí zemětřesení ve Venezuele. Úřady hlásí přes 3000 zraněných a skoro 70 tisíc lidí se pohřešuje. V latinskoamerické zemi už od včerejšího odpoledne hledají v troskách lidi, kteří přežili i naši záchranáři. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy. Při průzkumu využívají i dron.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bull. Třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Velké Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem června. A 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. Dnes by mělo být převážně polojasno, od západu postupně oblačno, jak už jsme zmiňovali, dorazí i bouřky, nejspíš. Jinak v Čechách maxima do 30, na Moravě do 40.
0: Děkujeme pěkně, já už mám pro vás v tuto chvíli Aerosmith, Papa Roach nebo taky Kabát.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava ode mě. V Praze v Černokostelecké ulici u nájezdu na jižní spojku došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Počítejte se mezi nimi se silným provozem. Za výjezdem z Kladna směrem na Braškov zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobáků. Zdržíte se nárazově, no a na dálnici D2 na 15. kilometru ve směru na Brno stojí odstavený nákladní auto. Mám pro vás Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Kvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Hit sezóny na rádiu

0: Živák Nirvány na rádiu Rock Zone krátce po půl dvojce. Tak, když se nám teď bude to počasí trošku měnit, každopádně stále ještě jsme ve vysokých teplotách. Já jsem po dalším čase tady omrknul článek, který dal dohromady parádní zatopený lomy v Česku, protože ne každý má rád ty koupaliště a akvacentra a tak dále. Tak jen tak jako můžeme nakouknout napříč republikou třeba Kurovický lom ve Zlínském kraji, což je tedy zatopený lom u Kurovic nedaleko Tlumačova. Má pověst lokality, která nabízí nejlepší přírodní koupání široko daleko. Lomčenkov, což je zase v kraji Vysočina, je to taková, jako až bych se nebál říct, romantárna. Vodní plocha, která je mimo jiný tak trošku ve tvaru ledviny, má rozlohu 1,5 hektaru. Jezero Milada, Ústecký kraj, co si bude moře u Ústí nad Labem, takhle se tomu prostě regulárně říká. Jezero Most, taktéž v Ústeckém kraji stojí za to, no, nebo zatopený lom Výkleky v Olomouckém kraji. Je toho daleko, daleko víc, můžu zmínit třeba taky Hlučínské jezero v Moravskoslezském kraji, tam jsou ty teploty navíc ještě furt hodně vysoký, Lomílové u Držkova v Libereckém kraji. No a chtěl jsem nakouknout, ano, tady tak jak východním Čechám, Pardubický kraj, lom Kaňon, nebo třeba taky lom u Trhové Kamenice, to jsou všechno krásné místa na koupačku, tedy ryzí příroda. Já už mám pro vás Ghost.
1: Radio Rock Zone.
2: Ian Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Termín na Rádiu Rockzone krátce před 3:15. Na 2 do mě je to pro dnešek všechno. Krásný zbytek dne. O 14 s vámi Šimon Kalousek. My si to dáme zase zítra o 9 raní. Ostatně jako vždycky. Do té doby čus.
1: Rádio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bela byl, CZ. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
5: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: White Wine Frankenstein a Alice Cooper na rádiu Rockzone. Představte si, přátelé, tak za půl minuty a nějaký drobný vteřiny je tady 14. hodina, což značí, že se vám opětovně po megatropickém víkendu hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek, což je známka toho, že jsem to přežil, a vidím, že to přežila i Sašenka, která naproti mě sedí. Tak si pojďme dát na úvod hodiny první společný zprávy pro dnešek. Ahoj.
1: Ahoj, ale bylo to vochloupek, která v noci Milor. Jsem se málem roztekla, čověče. Ale vypadá to, jak tak koukám na počasí, že se nám malilinko uleví. O 2 stupně dneska v noci a o nějaký chloupek i zítra. Tak dneska v noci 22 až 18 stupňů nejvyšší teploty. Zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku nějaká bouřka, může být i velmi silná. No a během noci budou srážky ubývat. Zítra teploty do 32 stupňů, pokud jste z jeho východu, tam naměříte víc i 36. Ale počasí se budu věnovat i přímo ve zprávách, tak vás ještě pozvu. Do Sasazu, jak jste si určitě všimli internetem, poletuje fotka, kdy si Keanu Reeves třese s prezidentem Petrem Pavlem, což značí, že dneska v Sasazu vystoupí skvělá partička Dogstar, tak pokud se chystáte, moc si to užijte. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vlaky u Olomouce zastavila hořící tráva. Německá města zápolí s nočním motýlem a bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Železnice mezi Českou Třebovou a Olomoucí zastavilo požár trávy. Mluvčí zprávy železnic Martin Kavka napsal, že vlaky stály na koridoru mezi Zábřehem na Moravě a Hoštejnem na Šumpersku. Kvůli plamenům se tam teď jezdí po jedné koleji. Před požáry přitom varují meteorologové. Výstrahu před špatným počasím před chvílí navíc zpřísnili. Požáry hrozí především na jihu Moravy. Vedra, která je způsobují, jsou ale drsná po celém Česku. Nejvyšší červený stupeň výstrahy platí v pásu od Znojemska a Pálavy přes Hanou až po východní část Moravskoslezského kraje. Tropické teploty nad 30 dnes ale sužují téměř celé Česko. K ním se mají přidat silné bouřky, které mají nejvíc zasáhnout Čechy a také západní okraj Moravy. V Pošumaví slibují meteorologové kroupy kolem 3 cm. Počasí jim v posledních dnech ale zatápí. Odborníkům se totiž předpovídá velmi těžko, a tak meteorologové stále přiznávají, že je pro ně nejistý vývoj počasí na severu a severozápadě Čech. Tam by mělo být bouřek méně. Zítra ale přijdou hromy a blesky znovu a můžou být ještě silnější. O jejich průběhu se ale více dozvíme právě během zítřka. Německá města se potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto nočního motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce, od vyrážky přes dýchací problémy po záněty očí. Kvůli larvám se zavírají parky v německé metropoli, zavřít ale museli i některé školní dvorky nebo zahrady domovů pro seniory v Berlíně. Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit pomocí speciálního vysavače, plamenometů i jedů. Bourovčík se běžně vyskytoval na jihu Evropy, poslední roky ale vlivem klimatické změny proniká stále severněji. Vyhovují mu totiž mírné zimy a suchá a teplá jara.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Michal Krmenčík dává kopačky k ledu. Bývalý fotbalový reprezentant serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci, dosáhl všeho, co chtěl. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami i řecký pohár SPAOK Soluň. Naposledy Krmenčík působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. Podle svých slov už nechce přepínat bolavé achilovky ani kolena, která mají za sebou 3 operace a chce se věnovat rodině. Mongolská smršť The Who útočí s novým singlem Grey Hun. Ochutnávka z chystané 3. desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnem Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. No a zopakneme počasí na zítra. Mělo by být oblačno, na jeho východě potom polojasno až skoro jasno. Sem tam přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky, četnější i silné. Denní maxima 28 až 32 stupňů, na západě naměříte okolo 25, naopak na jeho východě až 36 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no po 14. hodině si tady dáme Tři sestry, Ugly Kid Joe, no a na od hodiny německý Rammsteiny a jejich Obezdu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární americká heavy rocková, nebo chcete-li hair metalová parta Motley Crue, rok 1987, album, který se jmenovalo Girls, Girls, Girls, no a titulní věc právě teď dohrává na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, nejvyšší čas vypravit se na silnice, 14 hodin 19 minut. Lenka z Global Assistance hlásí a řekne nám, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Štěrboholi na 61. kilometru za sjezdem na dálnici D11 došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním a blokovaný je pravý jízdní pruh. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova komplikuje provoz zúžení. Kolona tam má 3 kilometry a v protisměru do Prahy se zdržíte pár minut. Na Praze 4 na Podolském nábřeží poblíž křižovatky s Jeremenkovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s autobusem. A na Chodově ve Volkově ulici došlo ke srážce 3 osobních aut. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, a z Prahy doplním ještě Lipskou ulici. Pozor, v koloně za nájezdem s Evropský směrem na Chomutov. Tam se srazilo osobní auto s nákladním, čekejte zdržení. V Modřanské ulici na úrovni zastávky MHD Černý kůň směrem do centra havarovaly 2 osobní auta, počítejte s omezením provozu, ale zdržení je alespoň zatím minimální. V Ostravě pozor, v Českobratrské ulici u křižovatky se Sokolskou třídou bourali tam 2 osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. A v Brně ve Vajsově ulici poblíž místní školy havaroval osobák, místo je průjezdný kivadlově. Dáme se i CDC a předtím taky novinku od kapely Revivalist, Heartstop.
3: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak dohráli Bon Jovi a jejich stará záležitost Runaway v živém provedení. My máme začátek léta, no a i letos během následujících dvou měsíců tady v Česku proběhne stejně jako v minulých ročnících spousta hudebních festivalů. No a jedním z nich budou tradiční Barvy léta 2026 na jezeře v Poděbradech. Tahle akce proběhne letos 10. a 11. července, to znamená příští pátek a sobotu. Koukám, kdo tam zahraje. Letos Tři sestry, Vypsaná fixa, Debilheads, Ivan Mládek a Benjo Band, Alkehol a spousta dalších kapel. No a proč o tomhle festivalu mluvím? Protože a poněvadž příští hodině, tedy okolo 15:30, tady pro vás budu mít soutěž odvalupené právě na tenhle festival, tedy na Barvy léta 2026, tak si na to počkejte.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Počasí, no tak přece jenom to šlo malinko dolů oproti tomu megatropickému víkendu, teď aktuálně 31 stupňů v průměru v Česku a k tomu polojasno. V noci na zítřek můžeme čekat zataženo až oblačno, na většině území přehánky místy bouřky, které můžou být i velmi silný. Noční teploty je 22 až 18 stupňů, zítra tedy v úterý bude oblačno, v jihovýchodní části území polojasno až skoro jasno, ojediněle zase přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. A k tomu nejvyšší den teploty 28 až 32 stupňů, na horách pak kolem 24. Čeká nás Bruce Springsteen a předtím taky Ozzy Osbourne, Crack Cocaine.
2: I Am Daddy, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávou máme tři ještě jeden rychlej pohled na silnice, 14 hodin 42 minut. Na trase mezi Brnem a Svitavama na úrovni Kuřimi došlo ke střetu dvou osobních aut. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a v obou směrech se tvoří kolony. Tady v Praze v Jílovské ulici poblíž České pošty, to znamená Praha 4, bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam s opatrností. A ve Strakonicích v ulici Krále Jiřího z Poděbra došlo k nehodě. Na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Radio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Americká parta Greta Van Fleet nás se svým songem Sacred Thread hudebně doprovodila k 15. minutě tady na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek. Krásný pondělní odpoledne, no a v této hodince samozřejmě kromě spousty muziky taky slibovaná soutěž o dva lupeny na festival Barvy léta na jezero do Poděbrad. Připomínám, že ten festival proběhne příští pátek a sobotu, to znamená 10. a 11. července. Samozřejmě tam zahraje spousta kapel. No a vy chcete-li se tam podívat, tak vydržte, protože zhruba okolo 15:30 si tady dáme soutěž právě o dva lístky na tuhle akci. Teď ale se mnou Sašenka, pojďme na úvod hodiny na další zprávy, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, pohodový odpoledne. Ano, prolítneme to a já už se koukám na počasí, jak bude dneska v noci. Lehou lince lépe, 22 až 18 stupňů. Teploty zataženo až oblačno na většině území, ale čekáme přehánky. Zpočátku místy bouřky někde můžou být i velmi silný, tak s tím počítejte. Během noci pak bude srážek ustávat, no a zítra teploty 28 až 32, no a třeba na jihovýchodě naměříte až 36 stupňů. Ale k tomu se vrátím. Kam bych vás pozvala za muzikou? Inu, největší dnešní akcí je koncert partičky Dogstar v Sasazu, ale více řekneme přímo ve zprávách, pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny paliv zítra zase porostou, 5 lidí zemřelo po střelbě v Německu a klub Sasazu dnes zažije Matrix. V Olomouci Holici v bývalém pivovaru zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. V ošetření mají momentálně 7 lidí. Další bezpečnostní složky jsou na místě, jak uvedli na síti X. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři a na místě jsou i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Na základě rozhodnutí státu benzin oproti dnešku zdraží o haléř na skoro 40 korun 50 haléřů za litr. Litr nafty pak benzinky zítra smějí prodávat nejvýš za zhruba 36,50, což je o 7 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Regulace cen zatím platí do konce června. O případném fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout nejspíš dnes. Německým městem Stade otřásla střelba, 5 lidí po útoku zemřelo. Střelba se měla podle policistů odehrát v zařízení pro mladistvé. Portál deníku Tagesspiegel napsal, že strážci zákona zadrželi 2 podezřelé, nad centrem města kroužili 2 vrtulníky. Vyšetřovatelé zatím zjišťují střelcův motiv. Útok měl podle televize RTL proběhnout v mládežnickém centru poblíž policejní stanice. Deník Bild píše, že zatím není jisté, jestli byli oběťmi útoku děti nebo náctiletí. V dolnosaském městě přitom policisté v pátek zasahovali v jiném mládežnickém centru při potyčce několika mužů, kteří se mlátili větvemi a násadami od košťat. Podle informací deníku Hamburger Morgenpost museli policisté tehdejší rvačku rozehnat pepřovým sprejem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Daria Vidmanová ve Wimbledonu dohrála. 23-letá česká tenistka při grandslamovém debutu vypadla v prvním kole. Američance Jessice Pegulaové podlehla 5-7-3-6. Duel na trávníku v londýnském All England Clubu Vidmanová prohrála za hodinu a 13 minut. Dogstar si dnes podmaní Prahu. Kalifornská rocková parta v čele s miláčkem Hollywoodu a basákem Keanu Reevesem odpálí dnes večer svůj totálně vyprodaný koncert v klubu Sasazu. Kluci dorazili s novým albem a stihli už i jednu exkluzivní zastávku. Prezident Petr Pavel je totiž osobně provedl po Pražském hradě. A tropické vedro společně spláchli vychlazeným pivem v hradní vikárce. Teď už je ale čas na čistokrevný rock. Na úplný závěr ještě počasí, zítra oblačno, na jihovýchodě polojasno i skoro jasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky, četnější a hlavně silné. Denní maxima do 32 stupňů, na západě naměříte 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 15. hodině nás tady z muziky čeká Avantázie a taky Robert Plant a jako otvírák Offspring a jich You're Gonna Go Far Kid, tak ještě jednou příjemný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Guns N' Roses, rok 1987, klasický album Appetite for Destruction a na něm i tahle hitovka Paradise City právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: 15:20, jdeme se znovu podívat na dopravní situaci, no a jak to vypadá v Praze, to už nám řekne Lenka, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na dálnici D5 Prahy do Plzně na 20. kilometru stojí v pravém pruhu dodávka, do přerušované kolony se dojíždí u Rudné na 5. kilometru. Na východní a Štěrboholské spojce se jede pomalu ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy. A velmi silný provoz je v Belské ve směru do Letňan od Hloubětina i od Novopatské. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, díky, problémy jsou i mimo Prahu. Na Liberecku ve Friedlandu v Komenského ulici u křižovatky s nádražní bouralo osobní auto s autobusem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Na výjezdu z Pardubic směrem na Chrudim u odbočky na Ostřešany havarovalo osobní auto s nákladňákem. Na místě počítejte s delším zdržením ve zhruba 2-kilometrový koloně. Na průjezdu Olomoucí v Albertově ulici u křižovatky s ulicí Štítného směrem na Mohelnici 2 osobáky v sobě. Zdržení je zatím minimální. Ve Zlíně v Malenovicích na třídě 3. května ve směru na Otrokovice bouraly 2 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. A pozor taky v Brně na Palackého třídě u veterinární kliniky. Došlo tam ke střetu osobního auta s autobusem. Projíždějte s opatrností. Všem řidičům šťastnou cestu, kabáti za chvíli, dáme si taky novinku od kapely The All American Rejects, která se jmenuje Clothesline, no a hnedka potom slibovaná soutěž o 2 lupeny na festival Barvy léta v Poděbradech, tak si na to počkejte.
1: Radio Rock Zone. Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na

0: Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
1: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Kabáti, já dávám ti jeden den na Rádio Rock Zone, no a to tady máme přesně 15:30, přátelé. Startuje soutěž o dva lupeny na festival Barvy léta. Já připomenu, že tato tradiční akce letos proběhne příští pátek a sobotu, to znamená 10. a 11. července v Poděbradech u jezera. Spousta kapel se tam objeví. No a někdo z vás se tam třeba podívá, vezme ještě někoho jiného sebou. Telefon sem do studia 255 700 707. No a někdo už sem volá, Rádio Rock Zone, kdo je na druhém konci drátu, ahoj.
1: Ahoj, to je Petr.
0: Petře, prosím tě, už jsi byl někdy na Barvách léta v Poděbradech, nebo to bude premiéra?
1: Byl jsem tam třikrát.
0: Byl jsi tam třikrát. Tak prosím tě, já myslím, že ta otázka bude poměrně jednoduchá, pokud se alespoň trošku vyznáš v české hudební scéně a v kapelách, který na takových akcích hrajou, když tak tady mám možnosti, jo? Tak poslouchej. Na Barvách léta 2026 v pátek 10. července v 19:20 vystoupí punkrocková partička ze Slaného, která zhruba před dvěma týdny zaválela i na rockzónní party na lodi Cargo Gallery. O koho se jedná?
1: Další možnosti?
0: Tak rocková partička ze Slaného, tak se buď to za A jmenuje Vysací zámek, nebo za B Vypsaná fixa, nebo za C Totální nasazení.
1: Totální nasazení.
0: No jasně. Protože Vysáči jsou, pokud vím, z Prahy, Vypsaná fixa z Pardubic a kdo jiný teda ze Slanýho než Totální nasazení, který odehráli skvělý koncert na naší lodi Cargo Gallery a předpokládám, že skvěle zahrajou i na Barvách léta v Poděbradech. Já ti moc gratuluju, zeptám se, koho vezmeš sebou?
1: Asi kámoše.
0: Kámoše. Tak si to, Petře, moc užijte a jediný, co po tobě chci, aby jsme vydrželi na drátě a domluvili jsme se, jak se lupeny převezmeš, OK?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, rádo se stalo, to byl dnešní výherce Petr, no a my pojďme dál, čekají nás Evanescence a Bring Me To Life v živým provedení.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No tak máme léto, navíc pondělí, tak těch akcí, na který se dá vyrazit takhle, moc není. No každopádně, o jedný už jsme tady mluvili, bohužel je beznadějně vyprodaná, řeč je samozřejmě o koncertě amerických Dogstar, kde hraje na basu slavný herec Keanu Reeves. Ty vystoupí dneska v Sasazu, no ale nikde není psáno, že třeba někdo lupe nenabídne na sociálních sítích, tak to když tak sledujte. U Malého Glena dneska tradičně při pondělku René Trossmann, no a ve vagonu legendární Pavel Sedláček s kapelou Cadillac. Komplet to všechno najdete jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Dáme si Scorpions a dáme si taky britskou partu Wolf Alice White Horses.
0: Radio Rockzone. I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve čtyři se Sašenkou další zprávy, tak nám ještě Lenka řekne, jak to vypadá teď v Praze na silnicích. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu zpomalíte v obou směrech před Ořechem. Na východní a Štěrboholské spojce je silný provoz ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy. A pomalu to jede v Zbelské ve směru do Letňan od Hloubětina i od Novopatské. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju. Já z Prahy připomenu ještě problémy v centru, konkrétně ve Štěpánské ulici na křižovatce s Řeznickou. Bouraly tam dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezen. Na příjezdu do Strakonic směrem od Radomyšle havarovalo osobní auto, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a osobák boural taky v Brně v opuštěné ulici směrem na výstaviště před křižovatkou s Heršpickou. Připravte se tam na zdržení v koloně.
0: Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Black Label Society, letošní podsta Ozzymu Osbornovi, song s názvem Ozzy Song, tematicky. Tak, za pár vteřiny tady, přátelé, 16. hodina, z moderátorský židle zdraví Šimon Kalousek, opětovně pohodový pondělní odpoledne. Pojďme na další zprávy, Sašenka, je tu, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, pojďme se taky podívat, jak bude dneska v noci. Vypadá to, že si drobně ulevíme, 22 až 18 stupňů nejnižší noční teploty. Zataženo až oblačno, na většině území taky čekáme přehánky. Zpočátku místy bouřky, bacha, můžou být i velmi silný. No a během noci budou srážky ustávat. Zítra nás čeká opět oblačný den. Sem tam polojasno, skoro jasno, opět ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty do 32, respektive 36 stupňů, ale víc řekneme za chviličku. Teď ještě pohled na muziku. Je pondělí, René Trossman bude samozřejmě na svého posluchače čekat u malého Glena. Tak máte-li chuť, můžete tam vyrazit. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Delegaci v Ankaře povede Babiš a fotbalové Slavii hrozí rok bez diváků. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Delegaci v Ankaře povede Andrej Babiš. Premiér to oznámil po jednání vlády s tím, že kabinet prezidentovi zároveň schválil jeho vlastní let na summit Severoatlantické aliance. Ministři mají k účasti hlavy státu na summitu NATO stále výhrady. Na setkání států NATO poletí vláda a prezident ve dvou strojích. Před chvílí to řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
3: Prezident bude mít své vlastní letadlo, zatímco premiér se zbytkem delegace poletí po vlastní ose.
1: K usmíření má vláda s prezidentem stále daleko. Kabinet by do Ankary nejraději letěl bez prezidenta. Premiér Babiš řekl, že by bylo nejlepší, aby Petr Pavel na své účasti netrval, zároveň mu nabídl ústupek.
4: Příští rok na zasedání NATO nemáme problém, aby Českou republiku reprezentoval.
1: Vláda má na summitu NATO mimo jiné obhajovat, proč Česko nedává na obranu 2% hrubého domácího produktu. Slovensko žije velkou kauzou premiéra. Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica, se loni díky pozici jednatele ve stranické firmě Agentura Smer přišel zhruba na skoro 1,5 milionu korun a za necelé dva roky může jeho odměna vyskočit ještě o milion vyšší sumu. Premiér tvrdí, že agentura funguje bez dotací a v souladu se zákonem. Reálně do ní ale Smer dlouhodobě posílá miliony korun z veřejných příspěvků, které zákon zakazuje využívat na podnikání firmy 100% vlastněných politickou stranou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalové Slavii Praha hrozí rok bez diváků, uvedl to její šéf Jaroslav Tvrdík na klubovém webu. Slavia čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra poté, co v Edenu 9. května zůstalo nedohrané pražské ligové derby se Spartou. Někteří domácí fanoušci vtrhli na trávník a dokonce napadli soupeřovy hráče. Disciplinární komise zápas zkontumovala ve prospěch letenského celku a udělila Slavii pokutu 10 milionů korun. Červenobílé zároveň potrestala uzavřením hlediště na 4 domácí soutěžní duely. Dvě utkání už vršovičtí bez diváků absolvovali. Úřadující český šampion podle Tvrdíka zpřísní od nové sezóny podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu. A podíváme se samozřejmě i do světa filmu. Jestli vám v kinech utekla slepice, doporučuji pustit si ji na Kviv TV. Snímek vás překvapí svojí absurditou i nečekanou citlivostí. Film Slepice vypráví o titulní opeřené hrdince, která jen co opustila svůj rodný chov, měla skončit v polévce. Shodou okolností svému osudu unikla. Lidé ji ale cestu neskřížili naposledy. Naopak. Po sérii peripetií se slípka ocitne v tlamě psa, který ji odnáší neznámo kam. Na úplný závěr ještě zkoukneme zítřejší počasí. Bude oblačno, na jeho východě polojasno až skoro jasno, ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak od jeho západu přehánky a bouřky, četnější a můžou být i silné, bacha na to. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na západě budete mít líp 25 a na jeho východě naopak 36 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 16. hodině si tady naservírujeme Hammerfall, taky Cranberries a jako otvírák horký je slíže a jejich silný refrén.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární zpěvačka Patti Smith, rok 1978 a album Easter Song Because the Night, který pro ní napsal Bruce Springsteen. No a právě tahle pecka teď doznívá na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od rokový klasiky se přesuneme na silnice 16-19. Lenko, jak to vidíš v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí na 0. a 0. kilometru odlétla z nákladního auta pneumatika do příkopu a začala hořet. Dejte tam pozor, kolona má 3 kilometry. Na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, doprava tam zpomaluje. Blbské vesmíru na Ďáblice za sjezdem na Mladoboleslavskou stojí porouchané auto a blokuje jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od Hloubětina. A v centru Prahy ve Štěpánské ulici na křižovatce s Řeznickou bourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Já Prahu ještě doplním. V Karlíně v ulici 1. pluku nabouralo osobní auto do výtluku a pozor, taky ve Vinohradech v ulici U Vodárny bouraly tam dvě osobní auta. V Chebu ve Valštejnově ulici dva osobáky v sobě, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Na trase z Karlových Varů směrem na Toužim na příjezdu do Bečova na Teplou havarovalo osobní auto do dopravního značení. Místo nehody je průjezdní bez držení a přímo v Karlových Varech v Zajerově ulici došlo ke střetu motorkáře s chodcem. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Tak pozor na to. Čekají nás Red Hot Chili Peppers a taky aktuální single od The Strokes Goin' Shopping už za chvíli.
3: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku v průměru kolem 29 stupňů, jinak se to doslyší někde oblačno, někde polojasno, někam už dorazily bouřky. Každopádně v noci bude zataženo až oblačno, na většině území s přeháňkama, zpočátku místy i bouřkama, které můžou být i velmi silný. Teploty v noci 22 až 18 stupňů, zítra přes den taková všeho chuť, oblačno, v jihovýchodní části území polojasno až skoro jasno, ojedinělé přeháňky nebo bouřky, a to hlavně na horách, a nejvyšší denní teploty 28 až 32, na horách pak kolem 24 stupňů. Pojďme dál, Queenie a taky Alice Cooper, Up All Night.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pomalu, ale jistě se blíží 5. hodina odpolední, jasný další zprávy, ale ještě předtím se podíváme samozřejmě na dopravu 16.40. Alenka popíše situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Řeporích ve Smíchovské ulici bourala dvě osobní auta, na Vinohradech v ulici u Vodárny bourala také dvě osobní auta a v Průmyslové ulici u Hřívatky s ulicí Potejně bourala dvě osobní auta. Připravte se tady na další zdržení z Global Assistance. Lenka.
1: Lenko, díky. Na trase z Brna směrem na Kyjov na příjezdu do Slavkova u Brna havarovaly dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Na Karvinsku v Rychvaldu v Úpadní ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě už je policie. V Kroměříži v Kotojecký ulici na křižovatce se Sládkovou dvě osobní auta v sobě, zdržení je minimální. A pozor taky v Ostravě v Opavský ulici směrem na Třebovice u Hornbachu, bourali tam tři osobní auta, připravte se na zdržení v koloně.
0: Radio Rock Zone.
3: CZ. A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Stále se dáváte rádio Rockzone, stále s váma Šimon Klausek v čase 16.59. Přeju krásný pondělní odpoledne, před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, toto uteklo, tak pojďme v jejím úvodu dát taky další zprávy se Sašenkou, ahoj.
1: Jasně, mám je připravený krásný odpoledne, pojďme se podívat úvodem, kam můžete dneska vyrazit za muzikou. Ještě jsem nezmínila, že ve vagonu dneska vystupuje Pavel Sedláček a partička Cadillac Start 21, takže to krásně stihnete i z práce. Pokud se takhle pochystáte do centra Prahy, tak si to moc užijte. Co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 22-18, bude zataženo až oblačno. Na většině území ale čekáme přehánky, zpočátku taky bouřky, ty můžou být místy velmi silný. No, během noci bude srážek ubývat, zítra teploty do 32 stupňů, někde naměříte i 36. Kde? Řekneme si za chvilku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Olomoucku se přiotrávilo 7 lidí, Macinka se omluvil za strážnici a Black Veil Brides vyrazí na turné. V bývalém pivovaru v Olomouci Holici došlo k hromadné otravě. Záchranáři ošetřili 7 lidí při otrávených oxidem uhelnatým. Jednoho člověka v kritickém stavu resuscitovali. Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případ vyšetřuje policie, veřejnosti nebezpečí nehrozí. Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení nebo ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať a zmatenost. Plyn dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví. Otravám se dá předcházet pravidelnými revizemi kotlů a pořízením detektoru. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po dnešním zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat a mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury o tu klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval mimo jiné prohlášením, že je festival spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se dnes distancovalo i město Strážnice. A je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že to nebylo úplně šťastné. Německá města se potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto nočního motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce od vyrážky přes dýchací problémy po záněty očí. Kvůli larvám se zavírají parky v německé metropoli, zavřít ale musely i některé školní dvorky nebo zahrady domovů pro seniory v Berlíně. Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit pomocí speciálního vysavače, plamenometů i jedů. Bourovčík se běžně vyskytoval na jihu Evropy. Poslední roky ale vlivem klimatické změny proniká stále severněji. Vyhovují mu totiž mírné zimy a suchá teplá jara.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čeští debutanti na tenisovém Wimbledonu dohráli. Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová vypadli při londýnské premiéře v prvním kole. 23-letý Svrčina prohrál s Američanem Tienem 1-3 na sety. Stejně stará Vidmanová nestačila při grandslamové premiéře na jeho krajanku Pegulaovou, které podlehla 0-2. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Velké Británie a také Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem tohoto měsíce. 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. Na úplný závěr ještě hodíme oko na zítřejší počasí. Čekáme oblačno na jeho východě i polojasno až skoro jasno. Ojediněle taky přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. A večer potom od jeho západu přehánky a bouřky četnější a bacha i silné. Denní maxima 28 až 32 stupňů. Na západě 25 a na jeho východě 36 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, nabídka muziky po 17. hodině Slash s Milesem Kennedy, Metallica, no a na úvod Blink-182, All the Small Things.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Švédská legenda Europe letos nejenom, že vydává novou desku, ale také si připomíná 40 let od vydání svého kultovního alba The Final Countdown, na kterém se nachází tahle pecka Rock the Night.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 17.22, podíváme se znova na dopravu, no a Lenka nám popíše tu pražskou, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne, omezení vás zdrží na silnici 7 na trase Praha-Chomutov u letiště. V Praze pokračuje odpolední špička, i když slabší než obvykle, přesto se zdržíte na obvyklých místech, jako je třeba východní Štěrboholská spojka ve stíru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak také na jižní spojce od Krče na Barandák. Pomalu se jede v Belské ve směru do Letňan od Hloubětina a probíhá regulace v Blance, očekávejte zdržení na vjezdy do tunelů. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky. Z Prahy připojím ještě Rokycanovou ulici na Žižkově, srazily se tam dva osobáky, na místě policie a projíždí se jedním pruhem. A na Kačerově v ulici Na Záhonech, křižovatky s ulicí V Zápolí, boural osobák, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Kousek za Prahou na Benešovsku před Křemením směrem ze Struhařova havarovalo osobní auto, na místě zasahou záchranáři a projíždí se Kyvadlově. V Českých Budějovicích na Husově třídě dva osobáky v sobě, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Pozor taky na Břeclavsku na příjezdu do Velkých Bílovic směrem od Velkých Pavlovic. Havarovaly tam dvě osobní vozidla, na místě blokovaný jeden pruh a na příjezdu do Kroměříže z Bezměrova bouraly dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. Tak jo, jezděte opatrně, všem šťastnou cestu, dáme si Mobiho a předtím taky novinku od kapely Marmouzec, Cutback.
3: Kufr zbalanej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

this morning on the

0: Rosemen se nám předvedli, jak z něj naživo, prostřednictvím songu Eat the Rich v koncertní verzi. No a samozřejmě celá hodinka živáků už od 6 poprvé po víkendu v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si už dáte s mým kolegou Frankem. Ode mě ještě Mötley Crüe anebo taky Linkin Park a jejich Lost.
1: I Am Daddy, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Budeme se pomalu loučit, 17.45, ale ještě se podíváme na dopravu a Lenka nám řekne, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Praze pokračuje odpolední špička, i když slabší než obvykle. Přesto počítejte se zdržením na obvyklých místech, jako je třeba východní Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov, anebo také v Tubelské ve směru do Letňan od Hloubětína. Regulí provoz v Blance, očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů a Uspaná je ulice Přátelství ve směru z centra v Uřiněvci. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. Podíváme se ještě mimo Prahu v rychlosti na dálnici D1. Na 210. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě. Blokované je pravé jízdní pruh. Kolona tam má kolem 4 kilometrů. A pozor taky na Svitavsku mezi Rychnovem na Moravě a Starým městem u Radišova. Taky se tam stala dopravní nehoda, ke který ale nemám bližší informace, tak si tam prostě dávejte pozor. Ode mě pro dnešek všechno, já Šimon Kalousek se loučím, přeju pohodovej zbytek pondělka, od česti už Frank s váma a taky po víkendu naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No já se budu těšit zase zítra v úterý klasicky od 2 odpo, do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
8: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
9: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Hello?
1: Krásný, dobrý, nefalšovaný pondělní podvečer, přátelé. Od mikrákou se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rockzone. A nejsem tady sám, je to se mnou i druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice Sašenka. Ahoj, Sašenka.
2: Je to tak, ahoj.
1: A my vám tady ještě jednou přejeme krásný pondělí 29. června 2026, taky všechno nejlepších svátků Petrům a Pavlům, Salomeám a Esmeraldám. Dneska nám vyskočil nějaký obrázek, že přejeme všechno nejlepších svátků panu prezidentovi. To byl vtípek Petra a Pavel. No,
2: ale docela dobrý, čověče.
1: Jinak, když jsme byli u těch oslav svátků, tak se podíváme, kdo má dneska narozeniny. To je třeba Ian Pace, což je bubeník Deep Purple, nebo taky bývalý bubeník Whitesnake. A taky je slaví Honza Toužimský. Tak všechno na dálku, všechno nejlepší na dálku posíláme. Mně ještě moc nefunguje mozek. Evidentně, každopádně, Sašenko, povídej, co máš pro nás ty.
2: To jsem moc ráda, že to říkáš, a moc se těším teda na vyprávění z Bloodfestu. My si to tady spolu vyměníme,
1: ano,
2: no?
1: Ano, ano. A pak se možná i podívíme do éteru.
2: Dobře, dobře, tak jo. Tak pojďme si dát ale zprávy. Když jsme u muziky, tak já vám nabídnu Dogstar dneska samozřejmě v Sasazu. Ale tomuhle skvělému koncertu, který vás pravděpodobně čeká už za chvíli, se budu věnovat ve zprávách. Tak jenom krátce k nočnímu počasí. Teploty dneska v noci okolo 22 až 18 stupňů. Jinak zataženo až oblačno, na většině území čekáme přehánky, zpočátku místy bouřky, a to i velmi silný. Během noci budou srážky ubývat. Teď už všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Čeští záchranáři uvázli ve Venezuele, v Čechách už hřmí bouřky a klub Sasazu zažije Matrix. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Stalo se tak po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek byl po konci našeho výběru na mistrovství světa pod tvrdou kritikou ze strany expertů i odborníků. Naši hráči získali na šampionátu jediný bod po remíze s Jihoafrickou republikou a v základní skupině skončili poslední. Slovenský vládní speciál zachránil uvízlé české hasiče a přepraví je do zemětřesením zasažené Venezuely. 19 příslušníků hasičského a záchranného sboru České republiky uvízlo kvůli logistickým problémům na karibském ostrově Curacao. Slovenské ministerstvo vnitra dostalo urgentní žádost o pomoc v neděli přímo během letu svého speciálu, který do Caracasu přepravoval slovenský záchranný tým Musar. Slovensko zareagovalo nejrychleji ze všech oslovených států a během několika hodin bleskově vyřídilo diplomatická povolení i handling. Čeští záchranáři tak v pondělí večer dorazí do Venezuely, kterou minulý týden zdevastovala dvě silná zemětřesení s bilancí 1500 mrtvých a více než 51 tisíc pohřešovaných.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Česko večer zasáhly velmi silné bouřky, Moravu a Slezsko ale dál trápí extrémní teploty. Český hydrometeorologický ústav vydal aktualizovanou výstrahu, podle které se intenzivní bouřky aktuálně tvoří a zesilují, zejména na Vysočině, ve východních Čechách, na východě Středočeského kraje a nově také na západě Čech a severu Moravy. Doprovázejí přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm, kroupy o velikosti do 2 cm a silné nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Oranžová výstraha před těmito velmi silnými bouřkami platí pro celé Čechy a západ Moravy až do dnešní půlnoci. Pro zbytek Moravy a Slezsko pak platí mírnější žluté varování. Zatímco v Čechách bouřky přinesou mírné ochlazení, na východě území stále přetrvávají extrémně vysoké teploty. Vláda chce úřadům mluvit do stravování. Kabinet doporučil státní správě a samosprávě posílit podíl domácích potravin při zajišťování stravování pro své zaměstnance a na veřejných akcích. Podle vládního opatření by do konce roku 2028 měl státní aparát za zboží domácího původu utratit 65% peněz určených na nákup potravin. Po jednání kabinetu to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián z SPD. Domácí potraviny a nápoje by podle představ vlády měla upřednostnit všechna ministerstva a jejich rezortní organizace, stejně jako ústřední orgány státní správy. Vláda chce to samé doporučit i hejtmanům a starostům měst a obcí. Dogstar si dnes podmaní Prahu. Kalifornská roková párta v čele s miláčkem Hollywoodu a basákem Keanu Reevesem odpálí dnes večer svůj totálně vyprodaný koncert v klubu Sasazu. Kluci dorazili s novým albem a stihli už i jednu exkluzivní zastávku. Prezident Petr Pavel je totiž osobně provedl po Pražském hradě a tropické vedro společně spláchli vychlazeným pivem v hradní vikárce. Teď už je ale čas na čistokrevný rok. Na úplný závěr ještě pohled na zítřejší počasí. Mělo by být oblačno na jihovýchodě i polojasno až skoro jasno, ojediněle čekáme přeháňky nebo bouřky i zítra, to hlavně na horách. Večer potom od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější a i silné. Denní maxima pro úterek 28 až 32 stupňů. Na západě ale naměříte kolem 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
1: Já ti, Sašenko, moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořád nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. Hned zkré pro vás mám třeba Coldplay, Hinder a nebo Sabatona i Resistant Bite.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Good, this is Resistant!

0: Thank you.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: A po první trojici živáku zakončenou z Coldplay se pojďme v 18.18 podívat, jak to vypadá s dopravou. Na Pražském okruhu na 14,5 km ve směru k D7 se stojí porouchané auto. Dejte tam pozor na dálnici D1 na 210. kilometru směrem od Vyškova na Brno bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, kolona má zhruba 2 km. Na dálnici D7 na 5,5 km ve směru na Chomutov stojí porouchané nákladní auto a na dálnici D1 na 185. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavené osobní auto. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku, respektive na další živáky. A čekají nás AC/DC, Green Day anebo Iron Maiden a jejich 2 Minutes to Midnight.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit s nějakou tou kulturou, tak začnu Prahou, protože to je jediná, kterou tady dneska mám. Konkrétně můžete vyrazit do Sasazu, kde dneska proběhne vyprodaný koncert kapely Dogstar. U malého Glena tradičně vystoupí René Trossman a ve vagónu zahraje Pavel Sedláček a Cadillac. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další živáky, čekají nás David Bowie anebo Rammstein a jejich Zeman.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě jednou v té hodině se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D10 na 64. kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto do svodidel. Kolona se ale netvoří. Na dálnici D1 na 304. kilometru ve směru na Ostravu stojí na vozovce porouchané vozidlo. Dejte tam pozor. V Praze v Řepích ve Slánské ulici bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností. Na pražském okruhu na 18.5. kilometru ve směru na letiště došlo k dopravní nehodě nákladního auta s osobním, která po nehodě stojí u Krajnice. Kolona se tvoří od Lochkova a na pražském okruhu na 14.5 kilometru ve směru k D7 se stojí porouchané auto. Dejte tam pozor. Tolik tedy k dopravě. My pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
8: Muzika na tělo.

0: Sedmá hodina večerní na rádiu Rock Zone, to znamená, přátelé, jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frank a Sašenka. My vám přinášíme další rychlý přehled zpráv. Ještě před ním samozřejmě přejeme krásný pondělí 29. června 26. Taky všechno nejlepší k svátku všem Petrům, Pavlům, Salomeám a Esmeraldám, který ho dneska slaví, a tak dále a tak dále. Já tady pro vás žádný extra další zásadní novinky nemám, takže Sašenko, přenechávám tobě, povídej, co máš pro nás hezkýho. Jo, bych tě mohl zapnout, pardon.
1: A nebo bych tady mohla takhle 5 minut prostě se na tebe koukat jenom.
0: Jo, tak
1: jako byste si mohli poslechnout ten bet a
0: to můžeme taky zkusit někdy.
1: Všichni možná spokojení. No nic, krásný večer vám přeju. Pojďme se podívat úvodem zpráv na počasí. Dneska v noci bude o chloupeček, ale opravdu malinký, líp než včera, 22 až 18 stupňů. Zatažená obloha, na většině území čekáme přehánky, někde taky bouřky, někdy můžou být i velmi silný, bacha na to. Během noci budou srážky ubývat. Zítra teploty do 32, respektive 36 stupňů. Dostaneme se k tomu. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Koubek končí u fotbalové reprezentace. Brno reaguje na ukrutná vedra a slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Trenér Miroslav Koubek po neúspěchu na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda FAČRu David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Ta přichází po pouhém půlroce u týmu. 74-letý kouč sice národní mužstvo v březnu po 20 letech dovedl na světový šampionát. Tam ale Češi získali v zápasech s Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem jediný bod a skončili ve skupině poslední. Koubek řekl, že k jeho předčasnému odchodu přispěla i negativní mediální kampaň plná polopravd a fabulací, kvůli kterému práce v současné atmosféře přestala dávat smysl. Trunda trenérovi poděkoval za splnění cíle v podobě postupu na šampionát a zdůraznil, že se rozcházejí v dobrém. Kdo reprezentaci povede v zářijové Lize národů, zatím asociace neoznámila. Brno otevírá kvůli tropickým vedrům historické sály Nové radnice. Lidé se v nich mohou schladit. Město mimořádně zpřístupní klimatizovaný sněmovní a rytířský sál, které jsou běžně uzavřené. Návštěvníci si tady mohou odpočinout v teplotě kolem 22 stupňů, prohlédnout si historické prostory a dostanou i vodu zdarma. Sály na Dominikánském náměstí budou otevřeny dnes do 20 hodin a od úterý do čtvrtka vždy od 8 ráno do 20. K podobnému kroku sáhla také Kuřim na Brněnsku, která lidem k ochlazení otevřela zimní stadion, kde se teplota pohybuje kolem 13 stupňů Celsia. Od července se naostro spustí centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé je musí přihlásit během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Štěňata narozená od července zároveň už musí být do systému registrovaná. Zápis provede za poplatek v řádu stovek korun veterinář. Evidence má být kompletní do 3 let. Prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šínová řekla, že chovatel může v registru označit své zvíře jako ztracené.
3: Po případě následně jako znovu nalezené, to je asi tak největší benefit pro toho chovatele, protože policie nemusí vést psa do útulku, ale bude schopná se třeba podívat přímo, kontaktovat toho daného chovatele s informací, že zadrželi jeho zvíře, stejně tak obecní úřady a městské útulky.
1: Když majitel svého psa do evidence zapsat nenechá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Pro podnikatele se může vyšplhat až do výše 300 tisíc korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Klíčovou roli mají sehrát drony. Blízkost války na Ukrajině nutí slovenskou armádu se připravovat i na hrozby ze vzduchu. Prioritou se dnes stává zejména zneškodňování zatoulaných dronů.
4: Na světovom trhu je veľa protidronových systémov, no pred nákupom ich treba otestovať. Armáda nechce vymýšľať nové riešenia. Inšpirovať sa ide aj ukrajinskou protivzdušnou obranou. Sadiť chce na prieskumné, obranné i útočné dronové jednotky. Niektorými typmi už teraz disponuje a vojaci s nimi aktívne cvičia, zapracúvajú ich do obranných plánov. No iba drony dnes vojnu nevyhrajú. Preto sa nakupuje i ťažká bojová, letecká a manévrová technika. Jozef Balko, Slovensko.
1: Mongolská smršť The Who útočí s novým singlem Greyhound. Ochutnávka z chystané třetí desky Hon sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnnym Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. Na úplný závěr ještě hodíme v oko na počasí. Zítra bude oblačno na jihovýchodě, dokonce polojasno až skoro jasno. Ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách, no a večer potom od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a taky silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na západě se ochladíte, tam budete mít okolo 25, na jihovýchodě naopak 36 stupňů.
0: Tak já ti moc krát děkuji, Sašenko, a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už si pojďme dát Foo Fighters a jejich Deep Pretender.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

máme tady první pecku na přání. Napsal mi e-mail Honza a píše mi: ahoj, zahraj prosím pro moji milou Sapču a naši dcerku Nelču od 12 Neděkujem, vypadněte, moc děkuji. Tak jo, pojďme na to.

0: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
2: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní na Radio Rock Zone zhruba za minutku a to znamená jenom jediný, že jsme se tu se Sašenkou sešli pro dnešek naposled k dalšímu a poslednímu komentovanému rychlému převodu zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě, ale samozřejmě popřejeme krásný pondělí 29. června 26, tak ještě jednou všichni do nejlepších svátků všem Petrům, Pavlům, Salomeám a Esmeraldám, který ho dneska slaví. No a tolik asi chytrostí ode mě. Tak Sašenko, povídej, co máš pro nás ty.
1: Nazdar, krásný večer. Já mám pro vás samozřejmě čerstvý informace, ale budu se snažit nezdržovat, poněvadž jsem si jistá, že čekáte na další muziku. Co se týče počasí, dneska v noci 22. až 18. trošičku lepší, jinak zataženo až oblačno na celém území přehánky. Zpočátku i bouřky můžou být i velmi silný. Během noci budou srážky ubývat a zítra teploty do 32, respektive 36, ale víc k zítřejšímu počasí za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U dětí roste brutalita, v čele delegace na summitu na to bude premiér a fotbalové Slavii hrozí rok bez diváků. Celková kriminalita v Česku sice stagnuje, žalobci ale varují před prudkým nárůstem brutality u dětí. Výroční zpráva nejvyššího státního zastupitelství upozorňuje na nový trend takzvaného zážitkového násilí, kdy mladiství surově útočí ve skupinách jen kvůli adrenalinu. Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové roste agrese hlavně ve školách a jejich okolí, a to včetně nebezpečného vyhrožování učitelům. Alarmující situace je také na sociálních sítích, kde přibývá kyberšikany, verbálních útoků a případů sebepoškozování dětí. Zpráva navíc ukazuje proměnu drogového trhu. Zatímco klasičtí distributoři na ulici stárnou do věku mezi 40 a 50 lety, mladá generace přesunula prodej drog kompletně do online prostředí. Jižní Čechy po extrémních tropických vedrech zdevastovaly silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Jihočeští hasiči vyjížděli k více než stovce zásahů, především kvůli popadaným stromům a zaplaveným sklepům. Nejhorší situace je na Prachaticku, kde v Bohumilicích spadlo extrémních 100 mm srážek za jedinou hodinu a místy padaly kroupy o velikosti až 5 cm. Voda a popadané kmeny navíc kompletně ochromily železnici mezi Vimperkem a Čkyní. Bouřky ukončily víkendovou vlnu veder, během které teploty na jihu Čech šplhaly k rekordním hodnotám. Největší peklo zažily Strakonice, kde včera rtuť teploměru vystoupala až na 39,8 stupně Celsia. V čele delegace na summitu NATO bude premiér. Andrej Babiš to oznámil po jednání vlády. Předseda vlády také potvrdil, že na základě předběžného opatření ústavního soudu ministerstvo zahraničí akreditovalo na summit Severoatlantické aliance prezidenta. Podle Petra Pavla měl být v čele delegace automaticky on, co by hlava státu, s tím ale premiér nesouhlasí. Podle Babiše celý spor poškozuje Česko. Dodal také, že nejlepší by bylo, aby prezident na účasti na summitu netrval.
3: A my jsme přesvědčeni o tom, že pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost a netrvat na své účasti. Nicméně platí to, že jsme vyhověli ústavnímu soudu.
1: Podle Babiše je letošní summit NATO specifický kvůli debatě o výdajích na obranu. Premiér tvrdí, že příští rok nemá s účastí prezidenta na vrcholné akci Severoatlantické aliance problém.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalové Slavii Praha hrozí rok bez diváků, uvedl to její šéf Jaroslav Tvrdík na klubovém webu. Slavia čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra poté, co v Edenu 9. května zůstalo nedohrané pražské ligové derby se Spartou. Někteří domácí fanoušci vtrhli na tráv a dokonce napadli soupeře ve hráče. Disciplinární komise zápas zkontumovala ve prospěch letenského celku a udělila Slavii pokutu 10 milionů korun. Červeno-bílé zároveň potrestala uzavřením hlediště na 4 domácí soutěžní duely. 2 utkání už vršovičtí bez diváků absolvovali. Úřadující český šampion podle Tvrdíka zpřísní od nové sezóny podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Velké Británie a také do Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem tohoto měsíce. No a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. No a na úplný závěr ještě hodíme očko na zítřejší počasí. Bude oblačno na jihovýchodě i polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a taky silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměříte okolo 25, no a na jihovýchodě až 36 stupňů.
0: Tak já tě, Sašenko, moc krát děkuji, no a přeju krásný zbytek večera, budu se těšit na viděnou a naslyšenou zítra.
1: No hora, tak ahoj.
0: No tak ahoj. No a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo a hned zkrát pro vás mám třeba Sabaton, Sixpence and Non The Richer a nebo Kabáty a jejich Calamity Jane.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se pojďme ještě jednou společně podívat, jak to vypadá s dopravou. Na dálnici D11 na 83,5 km ve směru na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Na dálnici D11 na 81,5 km ve směru na Prahu stojí taky porouchané vozidlo. Na dálnici D5 na 11,5 km ve směru na Plzeň stojí, kdo by to byl řekl, porouchané nákladní vozidlo. Na dálnici D1 na 31,5 km směrem od Prahy na Brno dejte pozor na porouchané vozidlo. A na dálnici D1 na 242 km ve Spiru na Brno stojí, to byste neuhádli, porouchané nákladní auto. Tolik tedy k dopravě, no a my si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od Yellow Car Tagu Charlotte s názvem Bedroom Boasters.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jdem se vrknout, jak to aktuálně vypadá a bude vypadat s počasím. Teď mi toto píše 27 stupňů a zataženo. V průběhu večera očekávejte zataženo až oblačno, na většině území přehánky. Zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde očekáváme jen ojedinělé. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné a nejvyšší teploty 32. Na západě kolem 25 a na jeho východě až 630. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás AC/DC nebo Evanescence a K-Flay a jejich Fight Like a Girl.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Ian Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord and Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhletou kvalitou, která nestárne, se s vámi i Frank pro dnešek loučí. Vy si užijte zbytek pondělního večera a dávejte na sebe pozor. No a my se uslyšíme zase zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Macinka se omluvil za strážnici. Na Olomoucku se přiotrávilo 7 lidí a bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po pondělním zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat a mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že to nebylo úplně šťastné. V bývalém pivovaru v Olomouci Holici došlo k hromadné otravě. Záchranáři ošetřili 7 lidí při otrávených oxidem uhelnatým. Jednoho člověka v kritickém stavu resuscitovali. Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případ vyšetřuje policie, veřejnosti nebezpečí nehrozí. Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování, například při topení nebo ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať a zmatenost. Plyn dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví. Otravám se dá předcházet pravidelnými revizemi kotlů a pořízením detektoru. Slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Klíčovou roli mají sehrát drony. Blízkost války na Ukrajině nutí slovenskou armádu připravovat se i na hrozby ze vzduchu. Prioritou se dnes stává zejména zneškodňování zatúlaných dronů.
2: Na světovom trhu je veľa protidronových systémov, no pred nákupom ich treba otestovať. Armáda nechce vymýšľať nové riešenia. Inšpirovať sa ide aj ukrajinskou protivzdušnou obranou. Sadiť chce na prieskumné, obranné i útočné dronové jednotky. Niektorí tými typmi už teraz disponuje a vojaci s nimi aktívne cvičia, zapracúvajú ich do obranných plánov. No iba drony dnes vojnu nevyhrajú, preto sa nakupuje i ťažká bojová, letecká a manévrová technika. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Michal Krmenčík dává kopačky k ledu. Bývalý fotbalový reprezentant serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. Dosáhl všeho, co chtěl. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní. Vyhrál belgickou ligu s Brugami i řecký pohár SPAOK Soluň. Naposledy Krmenčík působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. Podle svých slov už nechce přepínat bolavé achilovky ani kolena, která mají za sebou 3 operace a chce se věnovat rodině. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno v jihovýchodní polovině země, polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Fico brání peníze pro syna a Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Delegaci v Ankaře povede Andrej Babiš. Premiér to oznámil po jednání vlády s tím, že kabinet prezidentovi zároveň schválil jeho vlastní let na summit Severoatlantické aliance. Ministři mají k účasti hlavy státu na summitu NATO stále výhrady. Na setkání států NATO poletí vláda a prezident ve dvou strojích, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Prezident bude mít své vlastní letadlo, zatímco premiér se zbytkem delegace poletí po vlastní ose.
1: Usmíření má vláda s prezidentem stále daleko. Kabinet by do Ankary nejraději letěl bez prezidenta. Premiér Babiš řekl, že by bylo nejlepší, aby Petr Pavel na své účasti netrval. Zároveň mu nabídl ústupek.
3: Příští rok na zasedání NATO nemáme problém, aby Českou republiku reprezentoval.
1: Vláda má na summitu NATO mimo jiné obhajovat, proč Česko nedává na obranu 2% hrubého domácího produktu. Slovensko žije velkou kauzou premiéra. Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica, si loni díky pozici jednatele ve stranické firmě Agentura Smer přišel zhruba na skoro 1,5 milionu korun a za necelé dva roky může jeho odměna vyskočit na ještě o milion vyšší sumu. Premiér tvrdí, že agentura funguje bez dotací a v souladu se zákonem. Reálně do ní ale Smer dlouhodobě posílá miliony korun z veřejných příspěvků, které zákon zakazuje využívat na podnikání firem 100% vlastněných politickou stranou.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Stalo se tak po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek byl po konci našeho výběru na mistrovství světa pod tvrdou kritikou ze strany expertů i odborníků. Naši hráči získali na šampionátu jediný bod po remíze s jeho Africkou republikou a v základní skupině skončili poslední. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zjícnu země, zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Brian Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Macinka se omluvil za strážnici. Na Olomoucku se přiotrávilo 7 lidí a bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po pondělním zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat a mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že to nebylo úplně šťastné. V bývalém pivovaru v Olomouci Holici došlo k hromadné otravě. Záchranáři ošetřili 7 lidí při otrávených oxidem uhelnatým. Jednoho člověka v kritickém stavu resuscitovali. Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případ vyšetřuje policie, veřejnosti nebezpečí nehrozí. Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování, například při topení nebo ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať a zmatenost. Plyn dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví. Otravám se dá předcházet pravidelnými revizemi kotlů a pořízením detektoru. Slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Klíčovou roli mají sehrát drony. Blízkost války na Ukrajině nutí slovenskou armádu připravovat se i na hrozby ze vzduchu. Prioritou se dnes stává zejména zneškodňování zatoulaných dronů.
2: Na světovom trhu je veľa protidronových systémov, no pred nákupom ich treba otestovať. Armáda nechce vymýšľať nové riešenia. Inšpirovať sa ide aj ukrajinskou protivzdušnou obranou. Sadiť chce na prieskumné, obranné i útočné dronové jednotky. Ktorými typmi už teraz disponuje a vojaci s nimi aktívne cvičia, zapracúvajú ich do obranných plánov. No iba drony dnes vojnu nevyhrajú, preto sa nakupuje i ťažká bojová, letecká a manévrová technika. Jozef Balko, Slovensko.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Michal Krmenčík dává kopačky k ledu. Bývalý fotbalový reprezentant serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. Dosáhl všeho, co chtěl. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami i řecký pohár Spaok Soluň. Naposledy Krmenčík působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. Podle svých slov už nechce přepínat bolavé achilovky ani kolena, která mají za sebou 3 operace a chce se věnovat rodině. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno, v jihovýchodní polovině země polojasno až skoro jasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Time.

Zdraž.

Thank you.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Fico brání peníze pro syna a Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Delegaci v Ankaře povede Andrej Babiš. Premiér to oznámil po jednání vlády s tím, že kabinet prezidentovi zároveň schválil jeho vlastní let na summit Severoatlantické aliance. Ministři mají k účasti hlavy státu na summitu NATO stále výhrady. Na setkání států NATO poletí vláda a prezident ve dvou strojích, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Prezident bude mít své vlastní letadlo, zatímco premiér se zbytkem delegace poletí po vlastní ose.
1: Usmíření má vláda s prezidentem stále daleko. Kabinet by do Ankary nejraději letěl bez prezidenta. Premiér Babiš řekl, že by bylo nejlepší, aby Petr Pavel na své účasti netrval. Zároveň mu nabídl ústupek.
3: Příští rok na zasedání NATO nemáme problém, aby Českou republiku reprezentoval.
1: Vláda má na summitu NATO mimo jiné obhajovat, proč Česko nedává na obranu 2% hrubého domácího produktu. Slovensko žije velkou kauzou premiéra. Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica, si loni díky pozici jednatele ve stranické firmě Agentura Smer přišel zhruba na skoro 1,5 milionu korun a za necelé dva roky může jeho odměna vyskočit na ještě o milion vyšší sumu. Premiér tvrdí, že agentura funguje bez dotací a v souladu se zákonem. Reálně do ní ale Smer dlouhodobě posílá miliony korun z veřejných příspěvků, které zákon zakazuje využívat na podnikání firem 100% vlastněných politickou stranou.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Stalo se tak po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek byl po konci našeho výběru na mistrovství světa pod tvrdou kritikou ze strany expertů i odborníků. Naši hráči získali na šampionátu jediný bod po remíze s jeho Africkou republikou a v základní skupině skončili poslední. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

ptal se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik jsem

Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Macinka se omluvil za strážnici. Na Olomoucku se přiotrávilo 7 lidí a bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po pondělním zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat a mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že to nebylo úplně šťastné. V bývalém pivovaru v Olomouci Holici došlo k hromadné otravě. Záchranáři ošetřili 7 lidí při otrávených oxidem uhelnatým. Jednoho člověka v kritickém stavu resuscitovali. Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případ vyšetřuje policie, veřejnosti nebezpečí nehrozí. Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování, například při topení nebo ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať a zmatenost. Plyn dokáže velice rychle způsobit bezvědomí možností trvalého poškození zdraví. Otravám se dá předcházet pravidelnými revizemi kotlů a pořízením detektoru. Slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Klíčovou roli mají sehrát drony. Blízkost války na Ukrajině nutí slovenskou armádu připravovat se i na hrozby ze vzduchu. Prioritou se dnes stává zejména zneškodňování zatoulaných dronů.
2: Na světovom trhu je veľa protidronových systémov, no pred nákupom ich treba otestovať. Armáda nechce vymýšľať nové riešenia. Inšpirovať sa ide aj ukrajinskou protivzdušnou obranou. Sadiť chce na prieskumné, obranné i útočné dronové jednotky. Niektorí typmi už teraz disponuje a vojaci s nimi aktívne cvičia, zapracúvajú ich do obranných plánov. No iba drony dnes vojnu nevyhrajú. Preto sa nakupuje i ťažká bojová, letecká a manévrová technika. Jozef Baloko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Michal Krmenčík dává kopačky k ledu. Bývalý fotbalový reprezentant serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. Dosáhl všeho, co chtěl. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami i řecký pohár s PAOK Soluň. Naposledy Krmenčík působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. Podle svých slov už nechce přepínat bolavé achilovky ani kolena, která mají za sebou 3 operace a chce se věnovat rodině. A na závěr doplním počasí. V úterý bude oblačno v jihovýchodní polovině země, polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Hello.

0: Thank you.
1: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Fico brání peníze pro syna a Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Delegaci v Ankaře povede Andrej Babiš. Premiér to oznámil po jednání vlády s tím, že kabinet prezidentovi zároveň schválil jeho vlastní let na summit Severoatlantické aliance. Ministři mají k účasti hlavy státu na summitu NATO stále výhrady. Na setkání států NATO poletí vláda a prezident ve dvou strojích, řekl to ministr zahraničí Petr Macek.